0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
3: Ladíte Klasik Praha.

0: pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Posloucháte Klasik Praha. Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.

0: Milí posluchači, začíná další díl pořadu Spektrum hudby, se kterým tentokrát zavítáme do českého baroka. Příznačně jsme proto před chvílí vyslechli čtvrtou část Kapriča číslo 3 F-dur od našeho barokního hudebního velikána Jana Dismase Zelenky. Sóla hráli Radek Baborák a Andrej Žust a doprovázel je soubor berlínských barokních sólistů. Dnes nás bude zajímat šlechtična, s jejímž působením je spojeno jedno pěkné město v Plzeňském kraji. Ale hlavně je to dáma, která měla blízko k hudbě a zdá se, že ve svém jednání byla velmi osobitá, dokázala prý vzdorovat i císařovně. Nejen o tom se více dozvíme od mého hosta, historika doktora Jana Štěpánka. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tou dámou, o které jsem hovořil, je Marie Gabriela hraběnka Lažanská z Bukové. To jméno není v dnešní době příliš známé. Jak jste na ní při své badatelské práci natrefil? Čím vás oslovila?
1: Tak já bych se napřed vyjádřil k tomu, že není příliš známé to jméno. Já si myslím, že spíš ho jenom míjíme dneska a přece známé dobře je. Veme si jen palác Lažanských, ve kterém dnes sídlí kavárna Slávia, které právě Lažanští v 19. století postavili. Ale zpět k tématu. Jak jsem k Marii Gabriele přišel? Jako student vysoké školy jsem se rozhodl, že svoji diplomovou práci budu psát o barokním zámku v Manětíně, o vývoji v 17. a v 18. století, a to by tomu nebylo, abych na Marii Gabrielu nenarazil, protože právě ona byla zakladatelkou barokního Manětína, který v roce 1712 vyhořel, a ona společně s manželem a později sama několik desítek let se zasluhovala o tu obnovu objektu. A druhé straně jde o inventář toho zámku, který je plný úžasných uměleckých děl. A bavíme-li se o tom 18. století, přibližně prvních 20-30 let, tak na všech je pomyslený podpis právě Marie Gabriely.
0: Takže pocházela z nějakého významného rodu?
1: Pocházela asi z jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů, rodu Černínů z Chudenic. Tatínek asi také není v českých dějinách příliš moc známý. On byl druhorozeným synem Humprechta Jana Černína, kterého posluchači budou určitě dobře znát, protože on byl stavebníkem Černínského paláce v Praze na Hradčanech, dnešního sídla Ministerstva zahraničních věcí České republiky. A budou znát také dědečka z matčiny strany Jaroslava Bořitu z Martinic, který byl v roce 1618 vyhozen z okna jako jeden z defenestrovaných při české stavovské defenestraci.
0: To znamená, že měla určitě dobře zajištěné dětství. Kdy se narodila?
1: Narodila se v roce 1691 ve Vídni, protože její tatínek Tomáš Zachius byl místokancléřem České dvorské kanceláře. Dnes ten titul zní velmi zvláštně, ale byl to jakýsi místopředseda vlády, který ovšem měl v ruce takovéto dnešní pomyslné razítko, protože ten kancléř, ten jeho nadřízený, byla pouze čestná funkce, která se u dvora projevila při nějakých ceremoniálech. Ale tím výkonným člověkem, jak už to většinou bývá, je nějaký tajemník. A v tomto případě to byl místokancléř České dvorské kanceláře.
0: Takže i když hraběnku máme spojenou s českými dějinami, tak vyrůstala ve Vídni?
1: Vyrůstala ve Vídni, ale bylo to, říkám, ta Česká dvorská kancelář, byla to převelená vláda české země do Rakouska, pokud to zjednoduším, ale ve Vídni skutečně vyrůstala, protože otcova funkce přímo souvisela s výkonem. On musel vlastně v té Vídni být, a pokud dostal už nějaké volno nebo dovoleno z dnešního úhlu pohledu, tak ji mohl trávit právě v Praze, anebo například na zámku Lnáře, který vlastně patřil Tomáš Zachovi Černínovi, tatínkovi Marie Gabriely. Ale opravdu to střežení dětství prožívala ve Vídni, posílené ještě tím, že když její otec v roce 1700 nečekaně zemřel, tak dostala tu možnost, aby se stala dvorní dámou arcivévodkyně Amálie Vilemíny, pozdější císařovny, manželky císaře Josefa I., kde se jí dostalo skvostného vzdělání, mimo jiné i hudebního a pěveckého.
0: Tak to nás určitě zajímá. My bychom si teď mohli poslechnout jednu z barokních skladeb, která nás trochu vnese do atmosféry baroka a pochází od Johanna Sebastiana Bacha. Je to orchestrální svita číslo 4 D-dur, třetí část, a hrát ji bude amsterdamský barokní orchestr pod vedením Tona Koopmana.

0: To byla hudba Johanna Sebastiana Bacha. Máme zde velmi zajímavé téma o velmi zajímavé dámě. Zajímalo by mě, co o Marii Gabriele Hraběnce Lažanské z Bukové jste všechno zjistil. Co víme?
1: Slyšíte, jak se směju. Je to velmi těžké položit jako otázku historikovi, protože jak už žijete s osobností tohoto druhu dlouhou dobu, tak si o ní leco smyslíte. Otázka je, co z toho je pravda. Máme o dětství konkrétně, máme velmi málo informací. Máme záznam matriční knize, máme několik dopisů rodičů, ale spíš z nich tušíme, jak asi vyrůstala. 100% víme o té výchově na císařském dvoře, která probíhala v úzovkách unifikovaně. Děti byly vychovávány k tomu, aby byly schopny bavit své zaměstnavatele nebo své chlebodárce, takže museli umět zpívat, museli se umět dobře chovat, museli hrát nejlépe na několik hudebních nástrojů. A my víme, že právě Marie Gabriela se na tom dvoře naučila několik cizích jazyků, mimo jiné hovořila také česky údajně, ač tedy žádný český dopis nemáme. A naučila se skvěle hrát na čembalo a byla výbornou sopranistkou. To všechno o tom jejím dospívání víme. Mnohem více informací ale máme až od chvíle, kdy se vdala, a což v barokním prostředí je zcela přirozené, protože o většině dám máme přehled až od chvíle, kdy se vdali.
0: A koho si vzala?
1: Bylo to v roce 1707, kdy si pro ní k vídeňskému dvoru přišel Václav Josef Lažanský z Bukové, majitel panství Manětín a Chříč. Svatba proběhla v roce 1707 právě před zraky vládnoucí císařovny, dokonce je přímo napsáno v matrice, takže si představme, že to byl nějaký velký sál na zámku Favorita u Vídně, kde právě ten obřad proběhl za účasti vídeňského biskupa. A novomanželé po krátkých oslavách odjeli právě do Manětína, kde Marie Gabriela strávila vlastně následující život až do konce svého života. Na tom Manětíně převážně pobývala.
0: A bylo to úspěšné manželství, alespoň co se týká potomků?
1: Co se týká potomků, tak jak bych to rozdělil? Úspěšné manželství v baroku znamenalo mít hodně dětí. Rekord, aspoň mi osobní, co jsem zažil jako historik v pramenech nalézt, byla hraběnka z Kokořova, rozená z Eisensteinu, která během 17. století, během druhé poloviny 17. století, měla 28 porodů. To je opravdu jako rekord. Tolik Marie Gabriela neměla. My víme o čtyřech dětech, které se narodily mezi lety 1710 až 1715. Měli to hezky seřazené. První chlapec, druhý chlapec, první dívka, druhá dívka. Ale bohužel v roce 1715, 4 týdny po porodu, manžel Marie Gabriely velmi náhle zemřel, takže už se další děti nedočkali.
0: A nemusela se vdát znovu?
1: Dobrá otázka. Bylo přirozené, že dáma v 18. století se vdá znova, aby nestratila svůj statut. Marie Gabriela měla možnost samozřejmě znovu se vdát, ale v takovém případě by přišla o možnost vychovávat své děti. Zákonník byl takhle postaven, hodně to zjednodušuje, ale opravdu to tak bylo. A nebo se ujmout poručenství svých dětí, ale zároveň se ujmout těch dluhů po manželovi, které nebyly úplně malé. On přeci jenom nezemřel v úplně jako v vysokém věku, myslím, že mu bylo 47 let, bylo to náhle, měli spoustu stavebních plánů, přestavovali zámek v Manětíně, o kterém bude za chvilku jistě znovu řeč, a v takovém případě si potřebujete půjčit spoustu peněz, pokud je nemáte, a barokní šlechta žila právě na úkor jako dluhů pro budoucí generace. A to byl i případ Václava Josefa. Takže zdědila spoustu dluhů, ale zároveň měla velký entuziasmus a chuť ty věci zvládat sama, a myslím, že se jí to velmi dařilo. A to byl ten hlavní důvod, proč mě zaujala. Že byla tak schopná, tvrdohlavá, kreativní, neustále oscilovat na tou propastí dluhů a velmi vynalézavá.
0: Takže ačkoliv žila v baroku, tak to byla taková moderní žena.
1: Ano, velmi moderní žena.
0: A i takové ženy mají rády zábavu. Vozila si k sobě umělce do Manětína a nebo raději za uměním vyjížděla někam ven?
1: Zajímavá otázka, zase můžu odpovědět dvěma směry. Máme dochované takzvané partikulární účty panství, ze kterých víme, že se platily různé vstupenky na operu, většinou v Praze nebo i ve Vídni, a spoustu videů zase neznáme, protože Marie Gabriela je utrácela ty peníze také mimo kasu. A těch dokumentů máme dochovanou jenom jednu polovinu. Ale co se týče hudebního života přímo na Manětíně, tak ten si troufnu říct, že byl velmi, velmi bohatý, a Manětín v té první třetině 18. století byl určitě hudebním epicentrem pro celé to severní Plzeňsko. Vyjmenuji jenom některá jména. V roce 1719 byl kaplanem Mauritius Vogt, významný cisterciácký kartograf, ale mimo jiné také hudební skladatel, který Marie Gabriele toho roku 1719 věnoval konkláve svoje vlastně literární dílo, které se teoreticky zabývá hudbou. Věnovat ženě hudebně teoretické dílo na počátku 18. století je úžasné. My tam vlastně žádný takový další příklad nemáme. Máme příklad nějakého literárního mecenátu, jakoby církevních představitelů, kdy se vydávaly nějaké veřejné spisy, ale vyloženě hudební dílo pro ženu je, pokud to nebyla císařovna samozřejmě, tak je velkou výjimkou. A v tom samém roce pro ní mimo jiné napsal 31 skladeb, polyfonních skladeb, určených vlastně pro více hlas a několik hudebních nástrojů, což taky jako velká výjimka. Ženám se obvykle hudební díla a knihy nededikovali v té době.
0: Měla vztah k hudbě velmi vřelý, to je jasné. A vedla k tomu i svoje děti?
1: Určitě. Zase k tomu máme jeden krásný příklad dochovaný, když v roce 1723 probíhala korunovace Karla VI. Na českého krále a jeho manželky, tak po korunovaci probíhala celá řada slavností, trvalo to několik týdnů. A my máme zachováno z pražských poštovských novin, že právě v jedné takové večerní slavnosti Marie Gabriela hrála na čimbalo, zpívala a její děti přitom byly oblečené v českých krojích, otázka je, jak tehdy český kroj vypadal v jejich podání, a zpívali na flétničky a hráli na různé hudební nástroje a dělali i taneční doprovod. Takže skutečně k tomu své děti vedla, mimo jiné také určitě díky Mauriciu Vogtovi, který je učil na hudební nástroje, a i dalšímu učiteli, který se jmenoval Josef Antonín Plánický. A někteří posluchači, kteří mají rádi barokní hudbu, ho budou znát, zejména jeho operu Opela Ecclesiastica, kterou o pár let později složil pro biskupa ve Freisingu, kde působil. A tam se mimo jiné dostal díky tomu, že Marie Gabriela mu dala dobré doporučení.
0: Marie Gabriela jistě zpívala na úrovni a my si takový pěkný zpěv v barokní skladbě nyní připomeneme z opery Antonio a Kleopatra. Autorem je Johann Adolf Hasse, zpívá Joyce Didonato a hraje soubor Il Complesso Barocco.

0: Dozněla pěkná ukázka z opery Antonio a Kleopatra, hudba barokní. My se o jedné barokní šlechtičně dnes bavíme, o Marii Gabriele Hraběnce Lažanské z Bukové. Byla to dáma poměrně moderní a tuším, že necestovala jenom do Prahy, že si určitě udělala cestu nebo naplánovala cestu i někam dál za poznáním nebo za zábavou. Je to tak?
1: Filipe, vy se mě ptáte na samé příjemné otázky. Opět u Marie Gabriely musím říct, že vybočovala z řady a bylo to konkrétně v roce 1720 až 1721, kdy se rozhodla jen tak, protože chtěla udělat si cestu do Itálie. Takže na 10 měsíců podnikla poznávací, zábavnou, ale i duchovní cestu právě do severní a jižní Itálie, kterou musím říct, že si velice užila. My o ní máme zprávy díky tomu, že napsala během té cesty několik dopisů svému bratranci Františku Josefu Černinovi, kterému mimo jiné svěřila své 4 děti, z nichž tomu nejmladšímu bylo teprve necelých 5 let. Takže skutečně ona prostě odložila si své 4 děti a tradá, jedeme si do Itálie. Její primární cíl byly Benátky. Obvykle se cestovalo na konci roku, abyste se během 2 měsíců dostal v lednu na karneval do Benátek. A to byl i její cíl, takže ona se po svaté Martinu, což je 11. listopadu, vypravila na cestu a přes Cheb, Bayreuth, Norimberg, Eichstätt, Augsburg, Innsbruck, kde strávila u svých příbuzných Vánoce, a přes Brixen a Trident se dostala až do Benátek, samozřejmě tam byla řada zastávek, a tam byla vlastně hostem u takových významných osobností, většinou příbuzných a rodinných přátel, které zastávaly vysoké posty v diplomacii.

0: Maci například nebo v církvi a tam si užívala, protože dostávala klíče od všech divadelních lóží, takže chodila na opery, na různé skladby. No, muselo to být úžasné. A v těch dopisech právě o tom velice ze široka hovoří, že opravdu, jak by řekli dneska lidé, enjoy.
1: A když už byla v Benátkách, vydala se i někam dál po Itálii?
0: Vydala se dál, vydala se do Říma, protože tuším, že v březnu roku 1721 doputovala do Říma. Nepochybně chtěla díky svým konexím absolvovat audienci u papeže. Tehdejším papežem byl Klement XI. Ale co se nestalo, on v době jeho příjezdu zemřel.
1: Aha.
0: Takže celý Řím se zahal do smutku, opery a další zábavy byly zakázány z logiky věci a Marie Gabriela Lažanská se trošku nudila. A samozřejmě nemohla splnit účel své cesty, po kterém tak toužila. A proto se vydala dál na jih do Neapole. V Neapoli strávila 2 měsíce a myslím, že si je užila ještě více než Benátky, protože Neapol je kolébkou barokní opery. Bylo tam vlastně několik desítek divadel, což se vůbec nedá porovnat s žádnou jinou metropolí a opravdu si jako užívala ve velkém návštěvu Neapole.
1: Tak určitě mohla srovnávat i pěvecké výkony pěvkyň a ty svoje. My se už teď pomalu dostáváme k tomu stěžejnímu okamžiku, kdy tato dáma, paní hraběnka Lažanská z Bukové, byla dokonce natolik silná, nebo se cítila tak silná, že byla schopna odmítnout císařovně nějakou službu. Je to tak?
0: Je to tak a je to krátce po návratu z Itálie. Bylo to v roce 1724. Jen abychom uvedli posluchače do souvislostí, v roce 1720 až 21 cesta do Itálie, v roce 1723 změný recitál před členy císařského dvora při korunovaci na Pražském hradě a o rok poté přijde od nejvyšší hofmistrně císařovny hraběnky Augsburgové dopis, že se má Lažanská dostavit do Vídně, protože si císařovna přeje, aby zpívala hlavní part dvorní opeře Euristeo. Abych zase uvedl do souvislostí, skladatelem opery Euristeo byl Antonio Caldera, významný dvorní skladatel a v té době se počítalo, bylo to vlastně začátek roku 1724, že Alžběta Kristýna, manželka Karla VI., porodí syna. Dlouho očekávaného syna. Tehdejší média byla plná zaručených informací, že tentokrát se narodí syn a nikoli další dcera, takže oslavy se očekávaly velkolepé. A tak opera Euristeo měla právě proběhnout v císařovnině 6 nedělí. Marie Gabriela souběžně s tím dopisem dostala také part, svůj sopránový, který se měla naučit, ale zjistila, že ten part byl údajně příliš těžký a nebyla by schopná se ji v rámci několika týdnů naučit. Další věc, která ji vyděsila, bylo poté, co měla extrémní výdaje na cestu do Itálie, protože představme si jako výdaje 10 měsíců někde v Itálii, kde rozhodně nešetřila, tak měla asi hluboko do kapsy, tak proto nechtěla do té Vídně jet, protože celou tu návštěvu císařského dvora by si musela zaplatit sama, tak jako ostatní. A dovolila si té hraběnce Augsburgové napsat, že nepřijede. Způsobila tím nesmírný skandál, nikoli asi před císařovnou a tím nejužším dvorem, protože to se k jejím uším patrně ještě nedostalo v této fázi, ale před členy rodiny, kteří u toho vídeňského dvora žili. Takže si dovedete představit ten déšť dopisů, nadávek a žádostí, aby si to rozmyslela, že způsobí skandál u dvora, že tím způsobí hlavně problém pro celé další generace členů rodiny Černínů a Martinínců, ze kterého pocházela, ale přesto tomu tlaku ustála a o pár let později ji dokonce jmenovali do funkce abatyše, možná se o tom budeme dál bavit, takže ten u toho dvora nakonec to nebyl takový problém. Možná, že to nebyl problém proto, že v roce 1724 při tom očekávání syna porodila císařovna dceru Marii Amálii a tak nebyl tak velký důvod k oslavám.
1: Paní hraběnka na svém panství v Manětíně určitě měla velkou sbírku uměleckých předmětů. Patřili mezi to i hudební nástroje?
0: Patřili, zapomněl jsem zmínit, že samozřejmě při přestavbě zámku působila na Manětíně celá řada umělců, jmenujme Petra Brandla, Františka Julia Luxe a další významné barokní umělce a i architekty. Ale nás tady primárně samozřejmě zajímá hudba, umění a možná v tomto případě inovace. Narážíte určitě na to, že Marie Gabriela byla majitelkou jednoho z nejstarších klavírů na území Čech, na území Českého království. Víme to díky tomu, že dnes ve sbírkách Umělecko-historického muzea ve Vídni je klavír, který je podepsán v roce 1726 nějakým Václavem Darfasem, Duškem, Dusíkem, to příjmení se těžko luští, z toho starého dřeva, je to tam napsané na rezonanční desce a my díky tomu víme, že v roce 1726 si Marie Gabriela na zámku v Manitíně nechala přestavět jednoduchý kladivkový klavír z původního historického čembala. Opravdu si myslím, že se jedná o nejstarší existující klavír ve střední Evropě.
1: Tak to byla žena opravdu nevídaných schopností a předvídatelnosti toho, jak bude se třeba vyvíjet hudba, že od čembala se přejde třeba ke klavíru. Vy jste zmínil, že se stala abatyší ke konci života, je to tak?
0: Je to tak, v roce 1732 předala správu svých majetků svým dětem, protože došla dospělosti a nepochybně sama uvažovala, co dál. A právě v té době, krátce předtím, než děti přejeli zodpovědnost sami za sebe, taky začaly chodit dopisy od císařského dvora, jestli by se náhodou nechtěla stát abatyší Novoměstského ústavu šlechtičen. Abych uvedl posluchače do souvislostí, nejednalo se o klasický klášter, ale o takovou zaopatřovací nadaci, do které byly přijímány dámy s dlouhým rodokmenem. Bylo třeba prokázat, že máte o 3 generace nazpátek šlechtické předky, abyste mohla jako žena do té nadace vstoupit. A jednalo se primárně o mladé dívky, které se nemohly z nich finančních důvodů rodiny provdat. Ideální bylo, aby nadace jim dala věno a provdali se dál. Ve většině případů to tak nedopadalo. Ve většině případů byly členkami ústavu děvčata nepříliš sympatická a zůstávaly právě na ocet, lidově řečeno, ale byla to nesporně instituce velmi mocná a prestižní, protože její abatyše oplývala takzvaným říšským knížecím titulem, takže z hraběnky se zároveň stala kněžna. No a v roce 1738 po velmi dlouhých diskuzích, kolik mi dáte jako apanáž a kde budu moci bydlet a jaké si budu moci dovolit veškeré věci, protože to, co zajímalo barokní šlechtu úplně nejvíc, byla reprezentace a to, jak já vypadám před ostatním světem. Takže pokud se tohle všechno podařilo vykomunikovat, tak v roce 1738 císař Karel VI. Právě povýšil Marii Gabrieli z hraběnku na kněžnu a abatyši, takže ze dne na den měla berlu a knížecí plášť.
1: Pan doktor Jan Štěpánek nás seznámil s ženou moderních kvalit, moderní ženou, i když žila v baroku. Byla to Marie Gabriela Hraběnka Lažanská z Bukové. Pane doktore, já vám moc děkuji za dnešní rozhovor a přeji, abyste našel další takové zajímavé osoby při vašem dalším pátrání.
0: Děkuji za pozvání. Naschranou.
1: Naschranou. Na závěr našeho povídání o hraběnce Marii Gabriele Lažanské z Bukové zazní skladba Antonia Caldary, o kterém byla před chvílí také řeč. Bude to ukázka z jeho oratoria Ai piedi di Cristo v podání Andrease Schola a orchestru della Scuola Cantorum Basiliensis pod vedením René Jacobse.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
3: Dny Merien Visku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně JISK od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. JISK. Scandinavian Sleeping and Living. Jsme Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Dnes si v hudbě podle kalendáře připomeneme zajímavou osobnost českého hudebního skladatele 20. století, jehož jméno široké veřejnosti dnes asi mnoho neřekne. Za to jeho melodie Rozvíjej se poupátko z oblíbené pohádky Pyšná princezna je populární mezi malými i velkými napříč všemi generacemi. Kdo z vás ovšem ví, že jejím autorem je Dalibor C. Vačkář.

Český hudební skladatel Dalibor C. Vačkář se narodil před rovnými 120 lety, 19. září 1906, a to v Korčule v chorvatské Dalmácii jako Dalibor Cyril Vačkář, syn houslisty, trumpetisty, hudebního skladatele a spisovatele Václava Vačkáře. Matka pocházela z herecké rodiny. Vačkář studoval na gymnáziu v Praze na Vinohradech. Po maturitě vstoupil na pražskou konzervatoř, kde studoval hru na housle a skladbu, a ve studiích pokračoval na mistrovské škole, v houslích u Karla Hofmana a ve skladbě u Josefa Suka. V dirigování pak byl žákem Otakara Ostrčila. Absolvoval provedením vlastního houslového koncertu opus 11. Poté se věnoval příležitostnému koncertování a v době, kdy měl jeho strýc, divadelní podnikatel Karel Faltis, pronajato Tylovo divadlo v Nuslích, krátce dirigoval jeho orchestr. Působil také v orchestru Jaroslava Ješka v Osvobozeném divadle. V letech 1934 až 1945 byl členem Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Praze a po válce pracoval jako dramaturg Československého státního filmu. Nedlouho poté se stal hudebním skladatelem z povolání. Kromě mnoha hudebních děl napsal ovšem také několik básnických sbírek a divadelních her. Ty psal pod pseudonymem Dalibor C. Faltis. Pseudonym Faltis je odvozen od rodného jména jeho matky, dcery principála divadelní společnosti Josefa Faltise a jeho ženy Antonie, rovněž pocházející z divadelní rodiny, a to mužků. Faltisova hra Veronika dokonce posloužila jako námět stejnojmenné opeře Rafaela Kubelíka. Jeho hry se hrály s úspěchem i na scéně Národního divadla. Společně s E.F. Burianem zdramatizoval pak Strašidlo Canterville Oscara Wilda. Jako další dvě ukázky zazní teď dvě Vačkářovy skladby komorní, a sice Vals Dolcissimo a The Afternoon Esan Hill. Hrají Tomáš Mach a Hiroko Matsumoto.

pro svou různorodou činnost používal Dalibor C. Vačkář celou řadu pseudonymů. Pro zábavnou a taneční hudbu užíval jmen Pip Faltis, Petr Filip anebo Tomáš Martin. Publikace, scénáře či divadelní hry psal, jak už jsem říkala, pod pseudonymem Dalibor C. Faltis, který převzal po své matce. V roce 1968 byl Dalibor C. Vačkář pozván k uměleckému pobytu do švýcarského Lugána, kde zůstal s manželkou i po sovětské okupaci. Do Československa se vrátil v roce 1973 a manželka jej následovala po dalších dvou letech. Po návratu do vlasti se věnoval především komponování vážné hudby. Hudební skladatel, básník, dramatik, scénárista Dalibor C. Vačkář zemřel 21. října 1984 v Praze, a to po opakované mrtvici ve věku 78 let. Pochován je na Vinohradském hřbitově. Nám teď v rámci našeho pořadu Tomáš Mach a Hiroko Matsumoto zahrají další dvě Vačkářovy drobnosti, a sice skladby Fandango a Fanatický hráč.

Jako skladatel zasáhl Dalibor C. Vačkář do mnoha žánrů. Jeho hudba je srozumitelná a posluchačsky vděčná. Vytvořil širokou škálu žánrově různorodých skladeb. Psal symfonie, orchestrální i komorní a koncertní skladby, také variace na písňové formy. Jeho díla uváděli špičkoví čeští dirigenti a on sám byl posléze za svou tvorbu oceněn v roce 1966 titulem Zasloužilý umělec. Od konce 20. let příležitostně skládal hudbu k celovečerním hraným filmům, přičemž prokázal smysl pro širokému publiku přístupnou, melodickou a instrumentálně působivou hudbu. Poslechněme si teď svitu z melodií Slavné pyšné princezny. Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude řídit Stanislav Vavřínek.

Poválečné znárodnění kinematografie učinilo z Dalibora C. Vačkáře jednoho z nejžádanějších filmových skladatelů. Nejčastěji pracoval pro režiséra Vladimíra Čecha. Spolupracovali na filmech Divá bára, Kde alibi nestačí nebo Alibi na vodě. Největšího ohlasu dosáhl ve spolupráci s Martinem Fričem. Jejich spolupráce zahrnuje například filmy Tajemství krve či Hvězda zvaná Peliněk. A největšího úspěchu dosáhl patrně ve spolupráci s Bořivojem Zemanem, ať už je to zmiňovaná Pyšná princezna roku 1952, či další hity Dovolená s andělem či Anděl na horách. Na několika filmech se Vačkář podílel též jako scénárista, a sice na filmech Bludná pouť a nebo V horách duní. Autorsky se podílel se svým otcem na vydání knihy Instrumentace symfonického orchestru a hudby dechové. Tato knížka vyšla v roce 1954. Dnešní vzpomínku na skladatele, ale i spisovatele, všestranně talentovaného umělce Dalibora C. Vačkáře, uzavřeme druhou větou Adagio Scherzanto z jeho koncertu pro housle a orchestr C-dur. Solový part bude hrát Václav Snítil, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí v této nahrávce Libor Pešek.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák!
2: Říkej!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
10: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Datart uvádí Dny Merien.
13: Dny Merien, jo.
12: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
13: No to je sen.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Ladíte Klasik Praha.
15: Z archivu osobností.
14: Co poslouchají slavní.

0: Skončila první hudební ukázka našeho dnešního pořadu z archivu osobností, u kterého vás, naše posluchače, všechny vítám. Vy jste teď poslouchali dílo Gustava Mahlera. O tom za chviličku řekne něco můj dnešní host, ale nejprve vám ho samozřejmě musím představit. Je mimo jiné taky spolumajitelem jednoho významného hudebního vydavatelství, které působí na našem trhu, což je teda obdivuhodné, už hroznou řadu let. A tím mým dnešním hostem je spolumajitel, tedy, jak jsem říkal, mimo jiné k těm ostatním vaším funkcím a pracem se dostaneme později, pan, a já to řeknu teď celý jménem i s tituly, ale pak už to používat
1: jo,
0: nebudu.
1: Ježiš, jasně.
0: Jasně, pan profesor doktor Jiří Štylec. Dobrý den.
1: Dobrý den, jsem moc rád a moc děkuji za toto pozvání, kterého si vážím.
0: No a hlavně to je pozvání, které přišlo za hodně dlouho. My jsme spolu před lety hodně spolupracovali, když jsme představovali ještě v našem vysílání nahrávky jednotlivých společností působících na českém trhu. No a taky asi vy jste veskrze hudební rodiny, nemůžeme nepřipomenout paní Sylvii Bodorovou, naši významnou skladatelku, dirigenta Marka Štylce, který je taky už etablovaný velmi dobře, nejenom doma, ale asi už se rozjíždí taky do světa, je to tak?
1: Je to tak, ano.
0: No a vy zůstáváte tady u nás víceméně.
1: Já zůstávám u nás v České republice, kterou miluji.
0: Zůstáváte tady. No my jsme teď slyšeli ukázku z hudby Gustava Mahlera a je asi vaším nejvýznamnějším projektem Hudba tisíců, což je
1: festival
0: hudební festival v Jihlavě.
1: Ano.
0: A ten, jak dlouho už ten festival probíhá?
1: Ten festival navázal na předchozí aktivitu. My jsme v 90. letech začali rekonstruovat rodný dům Gustava Mahlera v Kalištích u Humpolce. To začalo v roce 1996. A od roku 2002 jsme se rozhodli organizovat hudební festival Hudba tisíců Mahler Jihlava. Proč v Jihlavě je asi zřejmé, Mahler v Jihlavě vyrůstal do svých 15 let, než odešel do Vídně na konzervatoř. A ten festival od roku 2002 úspěšně funguje a letos oslavil jubilejní 25. ročník, ale už se těšíme na ten 26. Probíhá vždy mezi 18. květnem, což je datum Mahlerova úmrtí, a 7. červencem, což je datum Mahlerova narození, s tím, že předchází mu jakýsi prolog a ještě na podzim organizujeme 2-3 koncerty jako takový epilog.
0: Já jsem zbystřil trošku u toho roku 1996, protože to je přesně rok, kdy já jsem nastoupil do Rádia Klasik. Takže jsem stejně starý, jako to byla renovace domu, že?
1: Ano, jste ano. Říkal, rekonstrukce domu Gustava Mahlera v Kalištích.
0: Gustava Mahlera. No a protože jsme hráli hudbu Gustava Mahlera, tak teď představte, co to bylo.
1: To byla asi velmi známá, jedna z nejznámějších písní Liebes um Schönheit, kterou Mahler napsal své ženě Almě Mahler Schindler a je z cyklu Richard Lieder. A vlastně pro Mahlera, kterého my vnímáme samozřejmě jako symfonika, pro Mahlera ten žánr písně je, myslím, centrální záležitostí, protože jednak v těch raných symfoniích nebo v těch prvních symfoniích se objevují motivy těch písní, ale ta písňová tvorba ho provází celý život, proto jsem rád, že tady zazněla tato píseň, protože skutečně ten mahlerovský svět, to nejsou jen symfonie, ale je to především písňová tvorba.
0: A ještě doplníme, že zpívala Karla Bittnerová a hrála Filharmonie Brno, kterou řídil Martin Turnovský, svého času taky host tohoto pořadu. No a já se teď zeptám jenom na pár věcí vás a na vaši minulost. Vy jste z té hudební rodiny člověk, který se hudbou zabývá samozřejmě také, ale zabýval jste se ji někdy aktivně, čili hrál jste na nějaký hudební nástroj?
1: Jsem hrál na několik nástrojů. Ve svém dávném mládí jsem hrál na kytaru, ale to bylo na konci 60. let v době takzvané té big beatové horečky, kdy vrcholila, tak jsem dokonce zakládal skupinu, která se jmenovala tehdy módně The Flowers, jako květiny, podle květinového hnutí. A pak jsem samozřejmě hrál na klavír, ale hrál jsem jenom při studiu muzikologie, kterou později jsem studoval na Filozofické fakultě spolu s historií. Takže já jsem muzikolog, producent, ale aktivní muzikant, že bych špičkově hrál na nějaký nástroj, to ne, to bych se musel stydět.
0: A tak se tedy přidržíme těch vašich dalších profesí, o kterých jsme mluvili, ale až po další hudební ukázce. A tak vás poprosím o představení.
1: My natáčíme, já se zabývám hodně natáčením, a natáčíme zejména díla autorů 18. století, kteří se narodili v Čechách, ale svou velkou kariéru udělali pak ve Vídni. A jedním z těchto autorů je i František Kramář, neboli Franz Krommer, jak se nazýval, a zazní Allegro 4. věta z jeho 2. symfonie.

0: Skončilo Allegro ze symfonie číslo 2 D-dur opus 40 Františka Kramáře. Komorní filharmonii Pardubice řídil syn mého dnešního hosta na Rádiu Klasik Praha, dirigent Marek Štělec. A vy jste před chviličkou mluvil o natáčení. Ta natáčení probíhají ve vašem případě už celou řadu let a tak se zastavíme u společnosti Arkodiva. Kdy ta vznikla?
1: Společnost Arkodiva vznikla v roce 1998. Já jsem předtím působil v Suprafonu, kde jsem se hodně naučil a jsem za to působení vděčný. A ta společnost se dodnes věnuje především nahrávací činnosti vedle agentáže, ale myslím si, že nejdůležitější částí její práce je nahrávání a je zajímavé, že ta ukázka, která zazněla, ten František Kramář, Kromr, to je vlastně součást velkého projektu, který připravujeme pro společnost Naxos a ten projekt se jmenuje Češi ve Vídni a my mapujeme české v Čechách a na Moravě narozené autory, kteří se prosadili v Rakousku ve Vídni, ať už to byl Koželuch, Kramář a Vranický, zejména Pavel Vranický, rodák z Nové Říše, kde také působíme a natočili jsme desítky snímků jejich orchestrální hudby a na to jsem pyšný, protože to je docela zajímavý projekt. My vlastně pracujeme s archivními materiály, spartujeme, vytváříme nové partitury, nové provozovací materiály a to pak nahráváme, takže jsem rád, že tento projekt pokračuje. A že vlastně osvětluje to 18. století nejen z hlediska toho trojhvězdí Haydn, Mozart, Beethoven, ale ukazuje, že i Koželuch, Vranický nebo Kramář, že to byli stejně významní autoři a v řadě případů ta muzika je stejně krásná jako ta hudba Mozarta, Haydna nebo Beethovena.
0: To určitě, ale to je jedna stránka vaší činnosti, to znamená ta, řekněme, stará, starší hudba, ale vy se hodně soustředujete na hudbu ať už žijících nebo nežijících skladatelů 20. až 21. století.
1: Ano, to je pravda. Ono to souvisí se situací na tom trhu nahrávek. Vlastně dnes asi není úplně zajímavé natáčet do nekonečna Beethovena nebo Mozarta, takže my se soustředujeme i na hudbu 19., 20., 21. století, buď soudobou, anebo hudbu málo známou. To je případ další ukázky, kde zazní poměrně málo známý autor Joachim Raff, žijící v 19. století. Je zajímavé, že jednu jeho symfonii dokonce dirigoval Bedřich Smetana na Žofíně a my jsme před 2 lety natočili jeho zase naprosto neznámou operu, která se jmenuje Dame Kobold a tady se musím trochu pochlubit. Ta nahrávka byla letos nominována na cenu německé kritiky a já jsem rád, že jsme to mohli natočit a jsem rád, že tady část této opery o třech jednáních může zaznít, bude to finále.

0: My jsme teď poslouchali z komické opery ve třech dějstvích s názvem Dame Kobold od Joachima Raffa finále tohoto díla. Mimochodem právě tato nahrávka, kde nebudu asi možná jmenovat ty solisty, protože
1: no,
0: nejsou
1: jejich
0: hodně a nejsou tak známí, ale spoluúčinkoval sbor divadla v Ústí nad Labem a hrál Západočeský symfonický orchestr z Mariánských Lázní, který řídil Dario Salvi, to asi Ital.
1: Ital žijící v Anglii a vojenský kapelník.
0: No, protože muzikanti jsou vlastně dneska světoběžníci.
1: Světoběžníci, přesně.
0: Pořádá třeba Arkodiva i svoje vlastní koncerty?
1: V některých případech pořádáme, ale spíš jsme agentura, která zprostředkovává a obrací se na pořadatele. A pokud pořádáme koncerty, tak je to ve spolupráci s festivalem, o kterém jsme hovořili, to je festival Hudba tisíců Mahler Jihlava. Tam se snažíme samozřejmě na prvním místě prezentovat tvorbu Gustava Mahlera. Takže vždy tam zazní jedna nebo dvě symfonie, ale pak tam prezentujeme i tvorbu těch autorů 18. století. Tam máme takovou vazbu české země, Morava, Slezsko a Vídeň, takže samozřejmě tam zazní Vranický nebo Kromr nebo další autoři 18. století a pak věnujeme prostor mladým umělcům, zejména pěvcům. Spolupracujeme s mezinárodní pěveckou soutěží Antonína Dvořáka v Karlových Varech a vždy tam udělujeme cenu Gustava Mahlera za interpretaci tvorby Gustava Mahlera a pak ten, kdo tu cenu dostane, dostane možnost vystoupit na našem festivalu. Stejně tak spolupracujeme s dalším velmi zajímavým projektem. To je projekt, který se jmenuje Lead Academy. Je to akademie, kterou pořádá Johana Haniková, absolventka, klavíristka, výborná absolventka HAMU ve spolupráci s vídeňskými pedagogy. Shodou okolností vlastně vždycky potom také udělujeme cenu Gustava Mahlera a ten nejlepší absolvent tohoto projektu, tohoto masterclassu má možnost také vystoupit na našem festivalu a samozřejmě především tam zpívají ty pěvci písně Gustava Mahlera, ale nejen to, zpívají i Schumana a další tvorbu jiných autorů. No a samozřejmě jsme rádi na tom festivalu za spolupráci s jiným festivalem, no s dvěma festivaly. Jeden ten festival je festival Allegro Vivo, který je rakouským festivalem a my si vlastně vyměňujeme projekty, takže ten orchestr Akademie Allegro Vivo koncertuje u nás v Jihlavě a zase v Vranicky kapele náš rezidenční soubor, ten koncertuje v Rakousku. A pak máme ještě spolupráci s jedním festivalem, který je poněkud delší vzdálenosti od nás, na rozdíl od Vídně, a to je festival v Dobjaku, což je původně, to je Jižní Tyrolsko, původně to byl Toblach a je to místo, kde Mahler trávil prázdniny posledních let svého života a kde komponoval píseň o zemi. A s tím festivalem si také vyměňujeme projekty, navštěvujeme se a vedle této spolupráce přijíždějí do Jihlavy jako do takové Mahlerovské meky i americké mládežnické orchestry. Letos jsme tam měli dva orchestry a je to vždycky úžasné, jak ta Mahlerová hudba dokáže promlouvat na celý svět globálně vlastně tady v Evropě, v Americe i v Austrálii a ti mladí lidé ji skvěle interpretují, takže to je asi takový obraz v kostce toho našeho festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava.
0: No, když se podíváte na webové stránky www.arkodiva, teď to přečtu,
1: ano,
0: tak jak se to píše, .cz, tak tam najdete taky seznam mnohých umělců. To znamená, že taky zastupujete významné umělce.
1: Zastupujeme, snažíme se pomoci mladým umělcům nebo neprosazeným umělcům v jejich dráze a zabýváme se klasickou agentáží. To znamená, nabízíme je na festivaly, nabízíme je pořadatelům a potom vyjednáváme ty smluvní závazky a snažíme se jim pomoci. Samozřejmě je to součást činnosti společnosti Arkodiva i ta agentážní činnost nebo ta producentsko-agentážní činnost. Patří k těm kumštířům mladým, vynikajícím, patří i manželka Martina Kasíka, Kristina Kasíková, s kterou jsme vlastně teď před několika dny vydali desku, vydali jsme kompaktní disk, na kterém nahrála tvorbu Beethovena, Schuberta a Brahmse. A já bych byl moc rád, kdybychom tady jednu část Schubertova Impromptu, opus 90 Allegro, mohli představit, bude hrát Kristina Kasíková.

0: Z díla 4 Emprompty France Schuberta zahrála teď Kristýna Kasíková na klavír část Allegro z jeho opusu 90, tedy z opusu France Schuberta samozřejmě. No a my si povídáme dál s panem doktorem Jiřím Štělcem, který je tady se mnou ve studiu a provází vás tentokrát nahrávkami těch jednotlivých skladeb v tomto pořadu. A při té příležitosti mě napadlo, já taky pořád, když někdo někomu říkám, přineste mi CDčka nebo nějaké nahrávky, které můžeme v tom vysílání uvést, tak už řada lidí říká, no ale já to nemám, je to jenom na streamovacích službách. Tak jak to řešíte vy?
1: Je to pravda, vlastně ten celý průmysl, ten hudební průmysl, zejména průmysl nahrávek, už na konci 90. let, když jsem byl ještě v Suprafonu, nebo v polovině 90. let, začal stagnovat prodej fyzických nosičů. A začalo se to přesouvat na internet, no a současná situace je taková, jak to popisujete. Vlastně ty streamingové nebo streamovací platformy Spotify a další, ty dnes představují 70% toho trhu. Takže ty fyzické nosiče, ty CDčka klasická, to je takový relikt, který tady sice zůstává, nicméně ta převažující část hudební produkce, ta už je distribuována jiným způsobem a jinou cestou. A jak to řešíme? Tak my máme silného distributora, společnost Naxos, což je globální silná společnost, a vlastně většinu těch titulů distribuujeme jak ve fyzické podobě, to znamená prostřednictvím kompaktních disků, máme obrovský sklad v Mnichově, ale všechna CDčka jsou distribuována i na všech streamingových platformách, takže je to paralelně a v některých případech dokonce už došlo k tomu, že jsme se dohodli s interprety nebo se skladateli, že vlastně jsme tu nahrávku dali jenom na streaming a že ji distribuujeme jenom na streamingu. Samozřejmě vyvolává to nostalgii, je otázkou, jestli dojde k tomu, čemu došlo v případě vinylů, že najednou se tady vrátil ten nosič a vyvolává jakousi nostalgii a ty obchodní výsledky nebo ty prodeje nejsou úplně špatné. Nicméně je otázkou, jestli se to stane s kompaktním diskem, zatím to tak nevypadá, takže si na to musíme zvyknout. Je to obrovský posluchačský luxus, protože máte k dispozici téměř vše a miliony nahrávek vlastně. Je to velmi obtížné z hlediska nás, producentů, protože samozřejmě finančně to není tak výnosné a tak profitní, jako byl prodej fyzických nosičů. To je nutné připustit. No.
0: Tak samozřejmě na Spotify jsou i podcasty Rádia Klasik Praha, to je jak jinak, že jo, tam je všechno. Takže si to můžete pustit i tam, ale hlavně můžete poslouchat dál náš pořad s další hudbou, která bude od, už jsme měli syna jako dirigenta, tak teď bude od manželky mého dnešního hosta.
1: Takže já jsem moc rád, že tady mohu prezentovat nahrávku, která vznikla v Rakousku právě ve spolupráci s festivalem Allegro Vivo a je to houslový koncert Silvie Bodorové. Ten koncert se jmenuje Concerto Danubiano. To Danubiano, tam byla snaha nějak ukázat ten středoevropský prostor. A vlastně pro ten středoevropský prostor je dost typická řeka, která protéká, teď teda momentálně vysychá, bohužel, a to je Dunaj, což je to Danubiano. Takže Silvie se snažila tam ukázat a uplatnit prvky středoevropské od těch balkánských, které úplně středoevropské nejsou, až po ty, které patří k Rakousku a české muzikalitě. Tím interpretem byla Akademie Allegro Vivo, což je soubor vynikajících rakouských muzikantů. V řadě případů jsou to i členové prestižních vídeňských orchestrů a dirigoval je vynikající houslista a dirigent Vahid Khadem Misak. On je původem Iránec, ale už jeho tatínek vlastně žije v Rakousku, takže naturalizovaný Rakušan a skvělý muzikant a skvělý přítel a skvělý šéf toho orchestru i celého festivalu Allegro Vivo. Zahrajeme si první větu tohoto koncertu.

0: Sylvie Bodorová napsala koncerto Danubiano, my jsme jednu část slyšeli v našem pořadu. Z archivu osobností soubor Akademia Allegro Vivo řídil Vahid Kadem Misak. Snad se to tak čte.
1: Jo, určitě, to tak určitě.
0: Tak to po vás opakuji. No a taky se nemůžeme, a to už jsme téměř před závěrem našeho pořadu, nezastavit u vaší pedagogické činnosti. Kdy jste s ní vlastně začal?
1: Já jsem s pedagogickou činností začal velmi brzy na katedře muzikologie hned po absolutoriu studia. To znamená, možná už se to až stydím říct, na konci 70. let. Nicméně potom jsem šel do praxe, do rozhlasu, do suprafonu a tak dále a teď již přes 20 let působím jako vedoucí katedry produkce na Pražské akademii muzických umění na hudební fakultě a snažím se spolu s kolegy vychovávat generaci budoucích hudebních manažerů, producentů, intendantů a samozřejmě tou nejsložitější záležitostí je fakt, že je vychováváme pro něco, co momentálně není. My bychom je měli vychovat pro dobu, která přijde za 10, za 20 let, kdy oni se stanou šéfy českých filharmonií, pražských jar a všech těch velkých institucí, ale vedle toho by měli působit i v soukromém sektoru, zakládat si své společnosti, protože samozřejmě, když jsme dělali průzkum trhu nebo děláme průzkum trhu, tak to uplatnění v České filharmonii, v pražském jaru a v dalších velkých institucích příspěvkových organizacích sice je, ale není tam tolik míst, aby se tam všichni absolventi vešli, je tam nějaká setrvačnost věková taky a tak dále. Takže si je připravujeme pro oba sektory, jak pro ten veřejný sektor, příspěvkové organizace, dotované organizace, tak pro ten soukromý sektor, kde by měli zakládat nakladatelství, vydavatelství, agentury, soukromá rádia, ostatně na půdě jednoho z nich jsme a vlastně trošku se snažíme i připravit je nejen na práci v klasické hudbě, ale i na práci v populární hudbě, prostě aby to uplatnění bylo univerzální. Takže to je moje práce, mám to moc rád, jsem moc rád s mladými lidmi a snažíme se je připravit tak, aby obstáli v té složité době, která určitě nikdy nebyla jednoduchá a stejně jednoduchá nebude, ale věřím tomu, že ti mladí, že tam je celá řada talentovaných lidí, že ponesou tu štafetu, ty hudby, hudebního umění dál a velmi úspěšně.
0: Tak jim na dálku přeji, aby se jim to všechno podařilo a přeji taky hudebnímu vydavatelství Arkodiva, aby se dál udrželo na tom českém trhu, ale i jinde, tak jak tomu bylo doposud. Mým hostem byl dnes pan profesor doktor Jiří Štělec, který vám už teď představí poslední ukázku našeho pořadu.
1: Já už jsem o tom projektu hovořil, je to asi projekt srdcový mého srdce. Je to projekt Češi ve Vídni a tím jedním z těch nejvýznamnějších Čechů ve Vídni byl Pavel Vranický, rodák z Nové Říše z roku 1756 a zazní jeho koncert pro housle a orchestr G-dur, třetí část Rondo a hrát bude vynikající španělská houslistka Lina Turbonet, hraje Vranický kapele a diriguje Marek Štílec.
0: Takže já se ještě jednou loučím, děkuji za návštěvu a přeji hodně úspěchů a hlavně zdraví samozřejmě.
1: Moc děkuji za pozvání, děkuji.

0: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Datart uvádí Dny Marian.
6: Dny Marian, jo.
5: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Tohle je Klasik Praha.
8: Hudba stříbrného plátna.
7: Nejlepší filmové melodie.
9: Příjemný poslech vám přeje Nikola Bojčev. Startuje pořad Hudba stříbrného plátna na rádiu Klasik Praha. Dnes se vydáme do historie. Zaměříme se na 5 ikonických historických filmů, které na plátně oživily antiku, středověk i novověk. Všechny tyto snímky spojuje symfonický zvuk a také fascinující příběhy z pozadí jejich vzniku. Začneme neotřesitelnou klasikou zlaté éry Hollywoodu, Ben Hurem z roku 1959. Skladatel Miklós Rózsa získal za hudbu k tomuto velkolepému snímku zaslouženého Oscara. Aby dosáhl maximální historické autentičnosti, ponořil se před kompozicí do studia antické, řecké a římské hudby. Protože se z té doby nezachovaly prakticky žádné zapsané melodie, analyzoval antické nástroje vyobrazené na freskách a basreliéfech a nechal si vyrobit přesné repliky starověkých trubek a dechových nástrojů. Právě ty dodávají ikonické scéně závodu spřežení její neopakovatelný, dobově syrový a zároveň velkolepý.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Přenesme se do Říma přelomu tisíciletí. Soundtrack Hanse Zimmera a Lizzy Gerard k filmu Gladiátor navždy změnil moderní pojetí filmové hudby. Nechybělo ale mnoho a film mohl znít úplně jinak. Dědicové skladatele Gustava Holsta dokonce Zimmera zažalovali za to, že se ve skladbě The Battle až příliš inspiroval slavnou symfonickou svitou Planety. Kuriozitou je také vokál Lizzy Gerard v závěrečné skladbě Now We Are Free. Nejde o žádný starověký jazyk, ale o fiktivní jazyk, který si zpěvačka sama vymyslela už v dětství, aby mohla vyjadřovat emoce bez omezení reálnými slovníky.

To byla ukázka z filmu Gladiátor. V pořadu Hudba stříbrného plátna dnes mluvíme o historických filmech. Další projekt na mém seznamu je z období středověkého Skotska. Skladatel James Horner vytvořil pro Statečné srdce jeden z nejdojemnějších orchestrálních soundtracků 90. let minulého století. Málo kdo ale ví, že hudební nástroj, který udává celému filmu typickou atmosféru, z historického i geografického hlediska do Skotska vůbec nepatří. Horner si totiž pro hlavní témata vybral irské loketní dudy a tradiční jihoamerickou bambusovou flétnu Quena. Sklidil za to sice

Ve středověku zůstaneme, tentokrát v dobách křížových výprav. Harry Gregson Williams složil pro velkofilm Ridleyho Scotta Království nebeské nejlepší kompozici své kariéry. Je plná latinských chorálů a vlivů Blízkého východu. Zákulisí produkce však bylo poměrně dramatické. Režisér Ridley Scott v temtreku, tedy dočasné hudbě stříhané při editaci, použil pro klíčovou scénu pohřbu krále Balduina skladbu Videcor meum od Patricka Cassidyho, kterou původně napsal pro snímek Hannibal. Gregson Williams sice pro tuhle scénu složil vlastní, zcela novou kompozici, ale Scott byl do původní hudby z temtreku doslova zamilovaný, že ji v režisérském sestřihu nechala.

A jdeme do finále. Náš výběr uzavřeme historickým dramatem Poslední císař, které mapuje pád čínského impéria a život posledního císaře Pchu I. Režisér Bernardo Bertolucci oslovil japonského hudebního génia Ryuichiho Sakamoto původně pouze jako herce. Teprve přímo na natáčení v Číně ho z ničeho nic požádal, zda by k jedné ze scén nesložil hudbu. Sakamoto neměl k dispozici žádný klavír, a tak improvizoval na staré rozladěné pianino v místní hale. Bertoluccimu se výsledek natolik zalíbil, že ho pověřil složením celého soundtracku. Sakamoto pak během neuvěřitelných 2 týdnů složil a orchestroval 44 skladeb, za které následně společně s Davidem Byrnem a Kong Suem získal Oscara. Ukázkou z Posledního císaře se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Tvorba stříbrného plátna.
1: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

0: Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráji zamíchej.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Klasik Praha.
10: Klasik Praha.

0: Krásné nedělní poledne, milí přátelé, posluchači stanice Klasik Praha, vám přeje Stanislav Předota. Dnes je 20. září 2026, je 7 minut po 12. hodině. My jsme naše nedělní popolední vysílání zahájili skercem, druhou větou z druhé symfonie C-dur od Roberta Schumana. Hrali nám vídeňští filharmonikové, které dirigoval Riccardo Muti. Jména autorů, která jsou teď před námi, zní Arthur Honegger, Antonín Dvořák, Aaron Copland, Leoš Janáček a Ludwig van Beethoven. Můžeme se těšit na hudbu těchto skvělých autorů. Nejprve tedy švýcarsko-francouzský skladatel Arthur Honegger. Poslechneme si jeho skladbu Letní pastorále.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Letní pastorále od skladatele Arthura Onegera zahrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu a dirigoval Vladimír Válek. Antonín Dvořák je dalším jménem v našem seznamu skvělých autorů. Poslechneme si třetí z jeho legend. Hrát nám bude Pražská komorní filharmonie s Jiřím Bělohlávkem.

Skladba, kterou si poslechneme nyní, je od Američana Aarona Copelanda. Bude to hudba k dokumentárnímu filmu The City, tedy Město, který byl natočen v roce 1939. Tento film pojednával o urbanismu a městském plánování ve Spojených státech amerických a natočil ho režisér Ralph Steiner. My si teď poslechneme Copelandovu hudbu k části nazvané Vesnice v Nové Anglii v 18. století. A hrát nám bude Post Classical Ensemble s dirigentem Angelem Hill Ordonesem.

0: Klasik Praha.
1: Skvěle ladí s velkým orchestrem, ale dokáže vás dostat i do tranzu. V dalším díle pořadu Spektrum hudby vám představím brumly, netradiční nástroj starý tisíciletí. Můj host, brumlista Petr Jasinčuk, vám prozradí zajímavosti, které se k ní pojí i jak zní. Říkám tedy, nebrumlej, radši vem brumly a hrej. V sobotu v premiéře Spektra hudby v 18 hodin. Těší se Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury. Posloucháte Klasik Praha.

Houslistka Patricia Kopačinská a klavírista Fazil Say zahráli třetí větu Allegretto ze sonáty od Leoše Janáčka. Mezi nejvýznamnější symfonie 19. století a v podstatě dá se říct mezi nejvýznamnější symfonie vůbec určitě patří takzvaná Osudová od Ludwiga van Beethovena. Je to jeho symfonie číslo 5, C-moll, opus 67, která měla premiéru ve Vídni krátce před Vánoci roku 1808. Velice známý je vstupní motiv takzvaných úderů osudu, ale my si teď poslechneme větu druhou, volnější, v tempu Andante con moto. Hrát nám bude Londýnský symfonický orchestr a dirigovat Gerard Schwartz.

Druhou větu ze symfonie číslo 5 C-moll, zvané Osudová od Ludwiga van Beethovena, zahrál londýnský symfonický orchestr. Dirigoval Gerard Schwartz. Od Georga Friedricha Händla teď budeme poslouchat část z jedné z jeho nejznámějších kompozic, a sice z hudby k ohňostroji. My si poslechneme část z docela unikátní rekonstrukce, kterou pořídil Trevor Pinnock se svým souborem The English Concert. Šel do pramenu, zjistil si přesné obsazení, které hrálo při premiéře v Londýně, a obsadil dobové nástroje. Takže my si teď poslechneme původní verzi, tak jak opravdu hudba k ohňostroji zněla úplně poprvé, a hrát nám třeba bude 24 hobojů, 12 fagotů, 9 trompet, 9 lesních rohů, 4 sady tympánů a tak dále. Poslechneme si předehru.

Poslechli jsme si předehru k hudbě k ohňostroji od Georga Friedricha Händla. Jednalo se o rekonstrukci původního obsazení na dobové nástroje, kterou pořídil dirigent a čembalista Trevor Pinnock se svým souborem The English Concert. Italský skladatel Vincenzo Bellini žil mezi lety 1801 až 1835, zemřel ve 34 letech velice mlád. Přesto nám zachoval řadu velice zajímavé hudby, spoustu krásných oper a jednou z těchto oper je také opera Norma. Ta měla premiéru v milánském teatru La Scala v prosinci roku 1831. My si teď z Belliniho Normy poslechneme slavnou árii Casta Diva a zpívat nám bude sopranistka René Fleming.

0: Sopranistka René Fleming a vokální soubor London Voices zaspívali árii Casta Diva z opery Norma od Vincenza Belliniho. Doprovázel londýnský filharmonický orchestr a dirigoval Charles Mackeras. Mezi nejoblíbenější hry Williama Shakespeara patří jeho komedie Sen noci svatojánské. Vznikla někdy mezi lety 1594 až 1596. Obliba této hry trvá staletí a hrala se také samozřejmě i na počátku století 19. Skladatel Felix Mendelssohn Bartholdy, ovlivněn právě touto Shakespeareovou hrou, zkomponoval ve svých 17 letech koncertní předehru Sen noci svatojánské. Pak se k tomuto tématu po 16 letech vrátil a dopsal i ostatní části, takže vytvořil kompletní scénickou hudbu k této komedii. My si z ní teď poslechneme skerco.
1: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
2: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
1: Amorino, umění pravého italského geláta.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Datart uvádí Dny Marianne.
5: Dny Marianne, jo.
4: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Dny Marianne v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marianne a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Tohle je Klasik Praha.

Skerco ze scénické hudby ke snu noci svatojánské, které napsal Felix Mendelssohn Bartholdy, zahrál flétnista James Galway a doprovázel National Philharmonic Orchestra s dirigentem Charlesem Gerhardem. Významným skladatelem 18. století byl Christoph Willibald Gluck. Je považován především za operního skladatele, neboť je, dá se říci, autorem operní reformy, která akcentovala více děj a smysl vlastně toho, co se na scéně odehrává před pouhou pěveckou ekvilibristikou. Christoph Willibald Gluck má na svém kontě celkem 49 operních děl, tedy dlouhou řadu skladeb. Z tohoto seznamu bychom mohli ještě pár čísel odečíst, protože v některých ojedinělých případech se jedná o přepracování starších děl. Věnoval se tématům především antickým. Najdeme tam třeba také operu La Clemenza di Tito na Metastasiu v text, kterou zhudebnil třeba také Wolfgang Amadeus Mozart. Ale nejúspěšnějším a nejznámějším titulem od Glucka je pochopitelně Orfeo a Euridika, opera, která měla premiéru ve Vídni v roce 1762. My si z ní nyní poslechneme známou část Tanec blažených duší.

Vyslechli jsme Tanec blažených duší z opery Orfeus a Euridika od Christopha Willibalda Glucka. Hrál orchestr Královské opery Covent Garden, dirigoval Georg Scholti. A nyní na chvilku opustíme prkna, která znamenají svět, ale velice brzy se zase na scénu vrátíme, a to hned s tou přespříští nahrávkou. Teď je to ale Béla Bartók a jeho koncert pro violu a orchestr. Je to dílo, které patří k Bartókovým jedním z posledních. Barták ho napsal v roce 1945, úplně ho nestihnul dokončit, takže jeho přátelé a kolegové ho potom dokončili. Kromě violy existuje verze i pro violončelo, my ale se teď budeme držet té původní violové verze. Poslechneme si třetí, tedy závěrečnou část z tohoto koncertu, a hrát nám bude violista David Aaron Carpenter.

Violista David Aaron Carpenter zahrál závěrečnou třetí větu z koncertu od Bély Bartóka. Doprovázela Londýnská filharmonie a dirigoval Vladimír Jurovský. A teď je tu slíbený návrat na prkna, která znamenají svět. Poslechneme si další operní ukázku. Skladatel Giacomo Puccini měl za ústřední postavy svých oper především ženské tragické hrdinky. Platí to i pro jeho operu Madame Butterfly. Jak se vlastně Puccini k tomu tématu dostal? Americký spisovatel a právník John Luther Long napsal v roce 1898 krátkou povídku s názvem Madame Butterfly. Převyprávil tak příběh

Měla Pucciniho Madame Butterfly premiéru v milánském divadle Alla Scala. My si teď z této opery poslechneme árii Un bel di vedremo, kterou nám zaspívá vynikající sopranistka Leontine Price.

Krásný pěvecký výkon. Vyslechli jsme Arii Un bel di Vedremo z opery Madame Butterfly od Giacomo Pucciniho. Hrál New Philharmonia Orchestra, dirigoval Edward Downes a především zpívala skvělá Leontine.

Price. Mimochodem, pěvkyně Leontine Price je úplně první Afroameričankou, která získala stálou smlouvu v Metropolitní opeře v New Yorku a je také první Afroameričankou, která dosáhla opravdu celosvětové slávy a popularity. A ještě jedna zajímavost. Leontine Price se narodila 10. února 1927. Takže pokud jí zdraví vydrží, tak za půl roku bude Leontine Price slavit rovnou stovku. Takže držíme palce. A teď už je tady filmová hudba. Skladatel John Williams a hudba k závěrečným titulkům filmu E.T. Mimozemšťan.

0: Klasik Praha.
1: Na zahajovacích koncertech nové sezony pražských symfoniků 7. a 8. října se jako solistka představí mezinárodně uznávaná houslistka Alena Bájeva, která zahraje Beethovenův koncert D-dur. Nejen o Beethovenovi si budeme s Alenou Bájevou povídat v příštím pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 22. září od 19 hodin. Poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa! Na kráji zamíchej,
3: ochotnej, ňam, ňam, ňam. Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Klavírista Marek Kozák zahrál Etude Tableau Esmol z opusu 39 od Sergeje Rachmaninova. Autorem další skladby je Erwin Schulhoff, velice talentovaný skladatel, který ale žel zahynul v nacistickém koncentračním táboře. V roce 1941 byl převezen do pevnosti Würzburg v Bavorsku a tam následujícího roku zemřel na neléčenou tuberkulózu. Mimochodem před pevností Würzburg byl v roce 1940 instalován pomník s bystou Erwina Schulhoffa na památku. My si teď tohoto skladatele připomeneme jeho skladbou Divertimento pro smyčcové kvarteto. Krása kvartet nám z něho zahraje pátou větu Rondo.

0: Soubor Krása kvartet zahrál pátou větu Rondo z Divertimenta od Erwina Schulhoffa. Na stanici Klasik Praha vám představujeme nejen hudbu, ale i další žánry umění a patří mezi to také knihy. Má kolegyně Martina Klausová pozvala do studia novinářku Barboru Postráneckou a povídala si s ní o jejím úplně novém titulu, který vychází u vydavatelství Vyšehrad. A já vám teď s radostí ten rozhovor nabízím.
1: Milí posluchači, jak dobře víte, každý čtvrtek vám přinášíme novinky ze nakladatelství Vyšehrad, představujeme nové publikace, no a jednou za měsíc je ta příležitost ještě příjemnější, protože vždycky vítáme jednou za měsíc buď autora nebo redaktora z nakladatelství Vyšehrad a představujeme si jednu z těch novinek poněkud podrobněji. A to je i případ toho dnešního setkání. My budeme hovořit, chtěla jsem říct, máme před sebou, ale zatím nemáme, protože ta knížka čerstvě vychází 14. září, ale budeme hovořit o knížce, která se jmenuje Jak to jenom říct, a podtitul říká, že se jedná o otevřený rozhovor s psychoterapeutkou a disidentkou o paměti minulosti i překonávání traumatu. A tou hlavní hrdinkou toho příběhu je paní Věra Roubalová a tím, kdo vedl rozhovor s paní Roubalovou, je paní Barbora Postránecká, novinářka, která je teď se mnou ve studiu stanice Klasik Praha. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Já jsem moc ráda, že jste za námi přišla. Vy jste vystudovala, pokud vím, Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy. Řadu let jste působila jako novinářka, řekněme, na plný úvazek ve stálém povolání. A teď jste na volné noze, je to tak?
2: Ano, jsem na volné noze asi 10 let.
1: Jsou nějaká témata, kterým se věnujete přednostně?
2: Hodně to je školství a vzdělávání, to je vlastně už úplně od začátku, co jsem v novinách, což je jako 20 let. A pak jsou tam takové témata jako sociální, vlastně o lidech, kteří neměli takové štěstí jako většina z nás. A mimo jiné jsou to i děti, které vyrůstají bez rodičů v dětských domovech nebo si našli, jsou v pěstounských rodinách.
1: Vy jste vlastně založila i iniciativu, která se tomu věnuje, a knížku jste vydala.
2: Ano, u Vyšehradu moje první knížka se jmenuje Náhradka a je právě o těch příbězích těch dětí, které vyrůstají mimo svoje biologické rodiny.
1: Teď tady bude vycházet kniha, která je vlastně, jak už jsem říkala, knihou rozhovoru s paní Věrou Roubalovou, což je velmi zajímavá osobnost, k tomu se za chviličku dostaneme. Jak vlastně vznikl ten nápad napsat tuto knihu s Věrou Roubalovou a zachytit ten její životní příběh?
2: Tak já jsem jako novinářka na volné noze, prostě píšu stále nějaké články, mimo jiné spolupracuju s magazínem Reportér, a když v roce 2022 začala válka na Ukrajině, tak jsme vymýšleli texty, rozhovory, které pojednávaly o tom konfliktu, a mimo jiné tam vznikl nápad napsat o tom, jaké to je, když u sebe doma ubytováváte ty uprchlíky, a někdo mi doporučil Věru. Tak jsem si ji jako našla na internetu, četla jsem si tehdy už jako ten její životopis, abych jako věděla, s kým budu dělat jako rozhovor, a už tehdy jsem si říkala, že to je nakonec naprosto prostě fascinující, co ona v tom životě všechno má. Ona tam v podstatě má jako všechny ty dějné události, nebo ten život její se odehrával na pozadí všech těch dějných událostí 20. století, kromě teda první světové války, jinak je tam prostě všechno. Tak to jsem si říkala už tehdy, že kdybych někdy měla dělat rozhovor nebo knižní rozhovor s někým, tak že bych chtěla s ní. Takže když jsme pak dodělali ten text o těch uprchlících, tak jsem se jí ptala, jestli s ní někdo dělá rozhovor knižní. Ona řekla, že ne, a já jsem se jí zeptala, jestli by ho chtěla dělat se mnou.
1: Jak to probíhalo? Byla to pravidelná setkávání, nebo jste si nahrála nějaký objem dat, nebo jste se setkávali po nějakou delší dobu a cizelovali jste ta témata?
2: Já teda ještě musím dodat, že od tohohle mého dotazu, kdy teda Věra na to vlastně tak jako kývla, tak ale reálně, než jsme se začali scházet, podle mě uběhly téměř 2 roky, protože Věra nejdřív teda byla hodně zaměstnaná tou válkou, ona prostě je terapeutka, supervizorka, takže jako pomáhala těm Ukrajincům. A pak mi začala ještě říkat třeba nejdřív, že by chtěla, aby v té knížce byli i její bratři. Ona má mladšího a staršího, že nemá tak dobrou paměť a že by jako jí pomohli. Pak to změnila, že by tam vlastně chtěla mít všechny svoje děti. Ty má 4. A takhle se to furt vyvíjí. To jsem jako nechtěla, jsem chtěla prostě s ní dělat ten knižní rozhovor. Pak zase, že nemá čas, takže takhle to jako pořád ubíhalo, vlastně mě tak jako odmítala. Já už jsem to pak trochu vzdala a nakonec ta Věra se mi ozvala a kývla na to. Já jsem se pak zpětně dozvěděla, že jí trošku přesvědčil její současný manžel František, že to je takový dobrý nápad. A každopádně teda k té vaší otázce, scházeli jsme se podle mě rok přes rok, v celku pravidelně, dvakrát, třikrát do měsíce, vždycky na 2 hodiny. Tak. A prostě postupně jsme probírali ten její život.
1: Když bychom se právě zastavili u těch jednotlivých životních etap, kterými ona prošla, vy říkáte, že vlastně kromě první světové války zachyceno de facto celé 20. století, ona se narodila někdy asi na konci druhé světové války, tak by nám to vycházelo poválečně. Mm-hmm. Do židovské rodiny, pokud se nepletu, takže to samo už říká, že to neměli snadné.
2: Ano, narodila se do židovské rodiny, ale tam je velmi zajímavý, že ona o tom nevěděla, dozvěděla se to okolo 16. roku, protože prostě v té rodině se o tom nemluvilo, což samozřejmě důvodem je to, co se stalo za té druhé světové války. A její dědeček založil židovský muzeum. A to nevěděla třeba, to se prostě dozvěděla až takhle pozdě. A tam byla ještě taková jedna věc, že samozřejmě, když jsem se s ní poprvé sešla, tak jsem jí říkala, že bych chtěla ten její život začít jako probírat chronologicky, ale zároveň jsem se jí zeptala, z čeho se obává při psaní té knížky. A ona mi právě říkala, že se obává toho, že bude muset mluvit o těch svých židovských předcích a o tom židovství a že ona právě o tom dlouho nevěděla, v té rodině se o tom opravdu nemluvilo. A ona ještě dlouho trvalo, než se k tomu ona sama dostala. Vlastně nejvíce k tomu židovství dostala až po revoluci, jako osobně. Takže toho se obávala, takže ta knížka vlastně ještě nevznikala chronologicky. My jsme se začali věnovat jako prvně těm uprchlíkům, kde ona se cítí velmi jako kovaná v tom. A k těm prarodičům jsme se dostali až jako později. Každopádně teda se vrátím k tomu, že ten dědeček byl zakladatel židovského muzea. Teď shodou okolností letos je výročí založení. Její rodiče byli takový ty předváleční komunisti, kteří opravdu jako věřili tomu komunismu a po válce si mysleli, že je to něco, za co stojí jako bojovat a budovat. Jenomže ten táta byl krajský tajemník v Plzni a vlastně byl odsouzen v tom procesu s krajskými tajemníky. Oni byly dva velký procesy se Slánským a s těmi krajskými tajemníky a on byl v tomhle tom druhém procesu. Skončil ve vězení a jako vlastně zrádce. Takže ta máma najednou měla, ta Věry máma měla 3 děti, manželka vlastně zrádce, opravdu se jim jako nežilo lehce. Ta Věra s mladším brachou skončili v dětském domově na nějakou dobu. A pak to přechází, Věra potom, táta se vrátí teda domů, Věra vyrůstá a na vysoké škole se Věra dostane do úplně jiného prostředí a potká tam svého budoucího manžela, podepisují chartu, takže ten život se jde úplně jiným směrem. A po revoluci se potom za takových smutných okolností vrací do Prahy, už bez manžela, jenom s těmi svými 4 dětmi. A vlastně přichází do života ty uprchlíci, jo, je válka na Balkáně, takže vznikají v Česku uprchlické tábory a ona do nich jezdí a vlastně ty uprchlíci už v tom jejím životě zůstávají až do dneška.
1: Tam asi nastalo po té druhé světové válce a potom zavření jejího tatínka těžké prozření v té rodině, proto asi ona se i dostala k té chartě.
2: Právě, že ne. Úplně velký prozření tam nenastalo. Oni tomu opravdu jako velmi věřili. Ten táta, maminka teda potom jako relativně brzo umřela a ten táta až potom jako těsně před smrtí vlastně trošku jako to nějak přenastavil.
1: Pochopil, že věci se mají jinak. Nicméně, jak sama říkáte, na vysoké škole se dostala do jiného prostředí, které ji formovalo tím směrem, kterým ona se pak vydala. Oni byli, jak jste říkala, signatáři charty, ona pak byla mluvčí charty, jedna vlastně z posledních mluvčích charty, jestli se
2: napletu. Po revoluci.
1: Po revoluci, ano. A oni, co jsem se dívala v náznacích, co byly ukázky z té knihy, třeba také vydávali sami z daty, takže se velmi pilně vlastně zapojili do té činnosti.
2: Ano, a oni přepisovali u sebe doma a ten její muž pak byl taky chvíli jako zavřený, no. Takže ona třeba má fotky. Máme, bych ještě ráda dodala, že v té knížce první knížku psala, nebo fotila mi do té první knížky Jana Plavec, taková šikovná fotografka a teď jsem jí jako požádala, jestli by mi nenafotila Věru do téhle druhé knížky a ona, takže jsme mimo jiný, máme i dobové fotky nafocený a máme tam fotku, jak Věry maminka je s těma třeba dětma, včetně Věry a ten táta je ve vězení a pak máme fotku, jak je vlastně Věra s těma svýma dětma a ten její muž je ve vězení.
1: Je to opravdu zmapovaný jeden velmi komplikovaný, složitý, bohatě prožitý život, který asi podle toho, co říkáte, svým způsobem opravdu ilustruje ten vývoj nebo ty dějiny toho 20. Století.
2: Ano. Ale zároveň není to úplně, že bychom nějak jako dohloubky, jako tak jako historici, no historičky probírali
1: události,
2: jako události 20. Století. To vlastně ty události jsou jenom jako na pozadí a je tam ten prostě její život, jako i s takovýma těma obyčejnostma, jak prostě oni potom žili s tím prvním mužem mimo Prahu, byli vlastně vždycky někde, kde těch artistů bylo pár, jako v okrese. Ona popisuje ten jako život vlastně v celku jako chudej, nebo oni prostě neměli dobrou práci, že ty chartisti nedostávali dobrou práci, takže ona prostě říká, že třeba v jeden moment měli 100 králíků a že jejich děti neznali jiný maso než králičí, že prostě, když si něco chtěli, a potom tam zjišťujete ještě takový ty věci, že když si třeba něco chtěli říct, tak nemohli doma, takže šli na trávu pro ty králíky a tam si teda říkali ty věci, které prostě neměl nikdo slyšet.
1: Aby tam nebylo velké ucho.
2: A zároveň mě jako velmi bavilo, protože ta Věra je opravdu jako skvělá ženská. A taková jako tím životem už tak jako otřískaná je ošklivý slovo, ale jako v dobrým to myslím, jo. Prostě má ty zkušenosti a takový nadhled a mě jako bavilo řešit, jak se k těm věcem stavila, nebo jak vychovávala ty děti, nebo ona je opravdu taková, ona říká, že s lidma jedná na rovinku. Což je třeba pro mě bylo velmi inspirativní. Jo? Není vždycky jednoduchý lidem říct, co si myslíte nebo co cítíte. A ona to umí, takže jsem to tak jako nasávala trošku od ní.
1: Je to asi tím, co všechno měla nebo má za sebou a ten život jí prostě dal ten nadhled, který si ona už může dneska dovolit a který tedy takto brilantně předkládá dál. Bude to určitě velmi zajímavé čtení. Já jsem měla možnost paní Robalovou hovořit po telefonu a ona říkala, že tu prezentaci knihy nechá na vás a působila na mě velmi skromně.
2: Ano, ona za prvý má teda hodně, je opravdu hrozně činná, jak jsem říkala, je ta terapeutka, supervizorka, je čestná členka Milionu chvilek pro demokracii, je ve správní radě Člověka v tísni, je pořád zvaná na nějaký debaty, ona se jako nezastaví, není úplně těžký dohnat, když jsme měli ty schůzky, tak opravdu vždycky jako v kalendáři zjišťovala, kdy na mě bude mít čas. A zároveň tam bylo trochu znát, že prostě ona fakt dlouho bojovala s tím, jestli má být jako na obálce knížky, jestli má jako vyprávět ten příběh, jestli jako, nevím jak to, mám pocit, že trošku muži s tím nemají takový problém jako ženy s tou sebeprezentací. Takže to je možná jeden z důvodů, proč. A ona mi to už říkala, když jsme tu knížku dopsali, tak říkala, že jestli teda někam já budu, jako jestli budeme muset někam jako chodit, tak spíš teda já prezentovat tu knihu než ona.
1: Nicméně určitě, jak už jsem říkala, bude to velmi zajímavé čtení. Na stránkách Vyšehradu jsou asi 2 nebo 3 stránky, které teď už jsou k náhledu. 14. září ta knížka by tady měla přijít na pulty. Jmenuje se, jak už jsem říkala, Jak to jenom říct, tou hlavní protagonistkou, o níž je tam řeč, paní Věra Roubalová. No a ten rozhovor vedla nejenom s ní, ale teď i se mnou paní Barbora Postránecká. Já vám moc děkuji za návštěvu a přeji vám hodně úspěchů. Mějte se hezky.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naslyšenou.

0: Na rozhovor Martiny Klausové s novinářkou Barborou Postráneckou o její nové knížce, která vychází ve vydavatelství Vyšehrad, navázala rychlá polka s názvem Express. Jejím autorem je Johann Strauss mladší. Hráli nám vídeňští filharmonikové a dirigoval Christian Thielemann. Následuje pozvánka k poslechu dnešní premiéry pořadu Švédský stůl, který budeme vysílat od 19 hodin. A pak si poslechneme Mazurek Antonína Dvořáka. Hrát bude houslista Jan Pospíchal.
1: Klasik Praha.
2: Jako strůjce míru mezi znepřátelenými tábory vystupuje François Couperin ve dvou apoteózách na své kolegy skladatele, Francouze Lilyho a Itala Corelliho. Nahrávku pořídil slavný Esperion 20 pod vedením Jordiho Savala a poslechnout si ji můžete v pořadu Švédský stůl v neděli od 19 hodin. K poslechu zve autor Stanislav Předota.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino, umění pravého italského geláta.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
6: A tomu říkáte hodně?
8: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
9: Datart uvádí Dny Marianne.
10: Dny Marianne, jo.
9: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Mazurek opus 49 od Antonína Dvořáka zahrál houslista Jan Pospíchal za doprovodu Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice s dirigentem Stanislavem Vavřínkem. Další skladbou je hudba raného baroka od skladatele Giulia Caccinio. Basista Joel Frederiksen nám zaspívá jeho skladbu Kimi Comfort Aimé, což by se dalo překložit jako Ach, kdo mě utěší.

Ach, kdo mě utěší, zpíval basista Joel Frederiksen v písni Giulia Caccinio. Doprovázel ensemble Phoenix Munich. Na dnešní večer jsme pro vás na stanici Klasik Praha připravili tradiční pořady v tradičních časech. Od 18 hodin budeme vysílat pořad Spektrum hudby. Filip Sichra dnes připomene životní osudy a také samozřejmě se ohledem na hudbu Marie Gabriely z významného šlechtického rodu Černínů. Od 19 hodin budeme vysílat další nový díl cyklu Švédský stůl. Dnes zazní apoteózy skladatele Françoise Couperina k poctě skladatelů Lilliho a Corelliho. Od 20 hodin, jako každý den, vysíláme koncert bez smokingu. Dnes nám bude zpívat tenorista Rolando Villazón. Uslyšíme árie z oper Čílej, Donizettiho, Verdiho a Pucciniho. A potom ještě od 22 hodin si můžete poslechnout pořad Na osobní notu, v němž Miroslava Časarhová bude rozprávit s varhaníkem Václavem Peterem.

Poslouchali jsme působivou druhou větu Allegro Marcato ze symfonie B-dur číslo 5 od skladatele Sergeje Prokofjeva. Hrál Atlantský symfonický orchestr a dirigoval Joel Levy. Nyní zazní v úpravě pro solový klavír solovejžina píseň ze svity Peer Gynt. Jejím autorem je Edvard Grieg.

0: Solvejžinu píseň ze svity Peer Gynt od Grieg'a zahrála klavíristka Alice Sara Ott. Následuje pozvánka k poslechu hudby Stříbrného plátna, což je pořad Nikoly Bojčeva, který vysíláme každou středu večer. A potom si poslechneme část ze známé opery Dido a Aeneas od Henryho Purcella. Zazní Tanec čarodějnic ze třetího dějství.
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna bych se rád vrátil k hollywoodskému velikánovi Jerrymu Goldsmithovi. Znáte ho ze Star Treku nebo třeba hororu Přichází satan. Má za sebou ale daleko víc zajímavých projektů a právě ty bych rád připomněl na rádiu Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkab sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Tanec čarodějnic z opery Dido a Eneas od Henryho Purcella zahrál soubor Jupiter, který dirigoval Thomas Dunford. Po letních prázdninách začaly koncertní sezóny divadel, orchestrů a také některých festivalů. Mezi ně patří také už tradiční festival Svátky hudby v Praze aneb Václav Hudeček a jeho hosté. V sezóně 2026-2027 se bude konat už 35. ročník tohoto festivalu. Zahajovacím slavnostním koncertem bude večer ve Dvořákově síni Rudolfina 20. října. Vystoupí na něm hostitel Václav Hudeček a jeho hosté, kterými, jako už tradičně, jsou jednak začínající umělci a jednak už osvědčení interpreti. Mezi ty začínající umělce patří například laureát letošní Hudečkovy Luhačovické akademie, houslista Arnau Izard. Mezi ty osvědčené pak třeba violistka Kristina Nouzovská-Fialová nebo pěvci Lucie Kaňková a tenorista Daniel Matoušek, kteří zaspívají výběr árií z oper Verdiho, Pucciniho a Gounoda. Jinak dalšími autory na programu jsou ještě Dvořák a Bruch. Doprovázet bude orchestr Prague Philharmonia a dirigovat Ondřej Vrabec. Více informací o 35. ročníku festivalu Svátky hudby v Praze aneb Václav Hudeček a jeho hosté se samozřejmě dozvíte na webových stránkách. Tam je také možnost nakoupit online vstupenky.

Hoboista Albrecht Mayer a Akademie od svatého Martina v Polích s dirigentem Matiasem Möniusem zahráli Pavanu za mrtvou infantku od Maurice Ravela. V další skladbě si jednak poslechneme třetí větu ze sonáty C-dur od Josefa Haydna a jednak si připomeneme umění kanadského klavíristy Glena Goulda.

Posloucháte stanici Klasik Praha, dnes je neděle 20. září a za 10,5 minuty bude 15 hodin. Naši stanici si můžete naladit na frekvenci 98,7, poslouchat prostřednictvím digitálního vysílání DAB v mobilních aplikacích nebo přímo z našich webových stránek s adresou www.klasikpraha.cz. Na těchto stránkách kromě řady kulturních tipů a aktualit najdete také podcasty některých pořadů. A teď po Haydnově sonátě C-dur s Glennem Gouldem přichází hymnus C-dog the Priest od Georga Friedricha Händla.

0: Sbor a filharmonický orchestr Royal Liverpool s dirigentem Carlem Daviesem zahráli a zaspívali hymnus Zadok the Priest od Georga Friedricha Händla. Ještě chvilku zůstaneme u barokní hudby, ale v trošku méně pompéznější podobě. Poslechneme si část z koncertu F-dur od Giovanniho Battisti Sammartiniho. Třetí větu bude na zobcovou flétnu hrát Lucie Horš.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: flétnistka Lucie Horš a Akademie staré hudby, která byla řízena dirigentem Bojanem Čičičem, zahráli závěr koncertu F-dur. Jeho autorem je Giovanni Battista Sammartini. Je 15 hodin a půl minuty k tomu a my teď novou vysílací hodinu na stanici Klasik Praha zahájíme Chopinovým koncertem číslo 1 e-moll opus 11 pro klavír a orchestr. Z tohoto koncertu nám Elizabeth Leonskaja za doprovodu České filharmonie s dirigentem Vladimírem Aškenazim zahraje druhou větu Romanci.
1: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
2: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
1: Amorino, umění pravého italského geláta.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Dny Merien v Jisku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Klavíristka Elizabeth Leonskaja a Česká filharmonie s dirigentem Vladimírem Aškenázim. Vyslechli jsme v jejich podání romanci, druhou větu z koncertu E-moll číslo 1 od Friderika Chopina. A opět tu máme hudbu baroka, tentokrát přichází hudba skladatele Andrei Falconieriho. Zpívat nám budou basista João Fernandes a tenorista Zachary Wilder a poslechneme si árii, respektive duet o Vezzozetta.

Soubor L'Arpeggiata s uměleckou vedoucí Kristinou Pluhar a pěvci Joao Fernandez a Zachary Wilder přednesli árii nad Chaconou O Vezzo Zetta. Jejím autorem je Andrea Falconieri. Z hudby 20. století teď zazní část z polyptychu pro housle a dva malé smyčcové orchestry od švýcarsko-nizozemského skladatele Franka Marténa. Poslechneme si druhou část s názvem Image de chambre haute, tedy obraz horní místnosti, kterou se myslí místnost, kde právě probíhá poslední večeře.

houslista Gottfried Schneider a Mnichovský komorní orchestr s dirigentem Hansem Stadlmayerem zahráli druhou část z Polyptychu od Franka Marténa. Další skladba připomene vynikajícího českého hudebníka Františka Xavera Turiho. Narodil se roku 1939, zemřel roku 2019. Byl to vyhlášený čembalista, varhaník, především hoboista. Tento nástroj také vyučoval na Pražské konzervatoři. Dále hudební vědec, pedagog a také skladatel. Jeho specialitou v interpretaci byla hudba baroka a touto hudbou se nechal ovlivňovat také při svém komponování. My si teď od Turiho poslechneme francouzskou gavotu.

Francouzskou gavotu od Františka Xavera Thuryho zahráli virtuozy di Praga řízení Oldřichem Vlčkem. Nastal čas, kdy si zase pustíme nějakou filmovou hudbu. Tentokrát to bude hudba se snímku Bio Rai. To je italsko-francouzský film z roku 1989. Jedná se o film víceméně romantický, ve kterém hlavní roli stvárnil Philippe Noiret, slavný francouzský herec. Ten také za tuto roli získal filmového Oscara a potom Oscara získali ještě autoři hudby. Byli to otec Ennio a syn Andrea Morriconeovi. My si teď poslechneme krátkou ukázku hudby z tohoto filmu. Hrát nám bude The Mancini Pops Orchestra, řízený Henrym Mancinim.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host byl na přelomu tisíciletí manažerem a posléze ředitelem pražských symfoniků. Budeme mluvit o tehdejších projektech, na které zavzpomíná Petr Polívka. Zeptám se také na jeho působení jako ředitele v Českém centru v Bruselu, na pobyt v Africe i na funkci ředitele Karlovarského symfonického orchestru. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Jsme Klasik Praha.

Preludium ze svity Zdob Holbergových od Edvarda Hagerupa Grieg zahrála Akademie od svatého Martina v Polích s dirigentem Nevillem Merinrem. Velice zajímavou skladatelskou osobností je skladatelka Mel Bonny, francouzská autorka, která žila mezi lety 1858 až 1937. Můžeme ji tedy zařadit do romantických či pozdně romantických autorů. My si teď od Mel Bonny poslechneme část z jejího písňového cyklu Trois Mélodies, tedy Tři melodie. A v podání sopranistky Julie Rose za doprovodu klavíristky Susan Manoff bude znít píseň s názvem Songe, tedy snění.

Sopranistka Julie Rose a klavíristka Susan Manoff přednesli píseň Songe, snění od skladatelky Mel Bonny. Pokud by vás její tvorba zajímala a jak jsme slyšeli, určitě stojí za to se s ní seznámit, tak toto byla ukázka z alba, které vyšlo v lednu letošního roku. Jmenuje se Madi Tamur. Řekla mi láska. A teď je tu další autor, Johann Sebastian Bach. Poslechneme si prvou část z jeho houslového koncertu A-moll. Hrát bude Giuliano Carmignola.

Houslista Giuliano Carmignola a Concerto Köln zahráli prvou větu z koncertu A-moll od Johanna Sebastiana Bacha. Další skladbou je symfonická báseň Istar od Vincenta Dandyho. Istar, do češtiny také překládán jako Ištar, byla starověká mezopotámská bohyně lásky, plodnosti, ale také války a moci. Mezi její příběhy patří také příběh o sestupu do podsvětí. Před branami podsvětí musela Ištar odložit své šperky, oděvy i svou moc a právě touto scénou odkládání oděvů, šperků se nechal Dandy inspirovat při komponování své symfonické básně. Nám teď Istar zahraje Orchestre National de Lyon a dirigovat bude Nikolaj Scheps-Znajder.

Orchestre National de Lyon s dirigentem Nikolajem Šeps-Znajderem zahrál symfonickou báseň Istar. Jím autorem je Francouz Vincent Dandy. Od Bedřicha Smetany si teď poslechneme vstupní sbor z jeho opery Prodaná nevěsta. Proč bychom se netěšili?

0: Vstupní sbor z opery Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany zaspíval Pražský filharmonický sbor a Českou filharmonii dirigoval Zdeněk Košler. Teď je přesně 16:00, je neděle 20. září a vy posloucháte stanici Klasik Praha. Jako další skladbu tu pro vás mám připravenou skladbu Volver. Je od sice ve Francii narozeného, ale potom v podstatě celý život v Argentině žijícího skladatele Carlose Gardela.
1: Klasik Praha. Co spojuje jména Radu Lupu, Mari Perahia či Eugen Indžič? Mezinárodní klavírní soutěž v Lícu a jakou roli při jejím vzniku sehráli Fanny Waterman a Marion Thorpe, hraběnka z Harewoodu?
2: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Dozvíte se v dalším dílu pořadu Slavná auditoria. Poslouchejte v premiéře v pondělí od 19 hodin.
4: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
6: A tomu říkáte hodně?
8: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
2: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Trumpetistka Lucien Renaudin Vary zahrála skladbu Volver od Carlose Gardela. Doprovázel orchestr Philharmonique de Monte Carlo, dirigoval Sacha Goetzel. Skladatel Gioachino Rossini doslova chrlil jednu operu za druhou a někdy také nestíhal, takže musel různě přepracovávat starší nápady, aby vůbec stihl termíny. A je pochopitelné, že po nějaké době, byť byla korunována obrovskou slávou, už asi cítil jistou únavu. A tak ohlásil, že následující opera, kterou právě komponuje, bude jeho poslední. Tou poslední operou, a tento slib, připomeňme, dodržel, byla jeho opera Wilhelm Tell, která měla premiéru v roce 1829. V Paříži. My si teď poslechneme slavnou předehru k této opeře.

Vyslechli jsme předehru k opeře Wilhelm Tell od Joaquina Rossiniho. Hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigoval Vladimír Válek. Nyní si poslechneme skladbu od France Schuberta. Bude to fuga pro čtyřruční klavír e-moll. Hrát nám budou Bertrand Chamayou a Leif Uwe Andsnes.

Vyslechli jsme árii Why Do Nations So Furiously Rage Together, možno přeložit jako proč spolu národy tak zuřivě bojují. Zpíval basbaritonista Nathan Berg a árii z oratoria Messiáš od Händla doprovázel soubor Lézard Florissant s dirigentem Williamem Christiem. Mezi klasické westerny patří snímek Sedm statečných, který byl natočen v roce 1960 ve Spojených státech amerických. Hudbu k tomuto filmu napsal skladatel Elmer Bernstein a nám je teď pod taktovkou samotného autora zahraje skotský národní orchestr.

0: Klasik Praha.
1: Plný kontroverzí byl život ruského a sovětského skladatele a klavíristy Dmitrije Šostakoviče, jednoho z nejvýznamnějších představitelů hudební moderny 20. století. Mezi jeho nejznámější a nejslavnější díla patří jeho 5., 7. a 10. symfonie, skladby komorní i hudba k filmům a baletům. Od jeho narození 25. září 1906 uplynulo 120 let. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
0: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
3: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
0: Amorino, umění pravého italského geláta.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Lípa muzika sextet v obsazení Josef Špaček a Tobias Feldman housle, Sergej Malov a Máté Süč viola a Gabriel Švábe a Tomáš Jamník violončelo zahrál třetí větu Furiant ze smyčcového sextetu A-dur od Antonína Dvořáka. Pražští symfonikové, to jsou nejen koncerty symfonického orchestru, ale také i hudba komorní a hudba starších historických epoch. A právě o jednom z nadcházejících koncertů této historické hudby si bude Martina Klausová teď povídat s dirigentem Romanem Válkem.
1: Milí posluchači, s přicházejícím podzimem už se rozjíždějí koncertní sezony, no a pražští symfonikové vstoupili do té nové nadcházející sezony tradičním orchestrálním koncertem ve Valštejnské zahradě. No a do těch pravidelných abonentních řad vstoupí jako první cyklus staré hudby, a sice koncertem, který se uskuteční v úterý 29. září v kostele svatých Šimona a Judy. No a na tom koncertě bude hrát přední renomované těleso Czech Ensemble Barok se svým dirigentem a uměleckým vedoucím panem Romanem Válkem. No a protože Czech Ensemble Barok není z Prahy a pan Válek je velmi vytížen, tak jsem ráda, že alespoň telefonicky jsme si mohli teď popovídat o koncertě, který nás bude čekat. Já zdravím pana Válka na dálku, dobrý den.
2: Ano, dobrý den z Beskyd, zdraví.
1: Z Beskyd, tak to je krásné, doufám, že vám tam přeje počasí a že vás tam nezaskočily nějaké nepříjemné přírodní okolnosti.
2: Ne, všichni čekáme na déšť, jako, takže prší-li je dobré počasí.
1: Dobře, já myslím, že se dočkáte. Nicméně, jak jsem říkala, už vás čekají ty povinnosti, které ovšem už se zdaleka jaksi v posledních letech nevymezují jenom na divadelní a koncertní sezonu, protože všichni víme, že i během léta už je teď sezona, ale
2: ano.
1: Pojďme tedy k tomu koncertu, který se uskuteční v kostele svatých Šimona a Judy v úterý 29. září. Vystoupí, jak už jsem říkala, Czech Ensemble Barok, také Silencium Ensemble, k tomu se určitě také dostaneme, ale prvotní určitě bude program, který jste připravili pro tento koncert. Které stěžejní autory jste vybrali?
2: Ano, tak tím ústředním motivem, nebo jak bych palcovými písmeny nazval ten koncert, Michna jako český Monteverdi. To je vlastně takové motto vlastně i toho koncertu a znamená to od Prahově to, že chceme představit Adama Václava Michnu trošku z jiného úhlu, než ho většina posluchačů zná jako autora strofických písní Chtíc, aby spál a Nebeští kavalérové a tak dále. Jedná se totiž o skladatele, který byl plně zapojen do dění raného baroka, a to zejména toho italského proudu. Jak k tomu přišel vůbec a jak se vůbec český skladatel, který většinu života prožil v Jindřichově Hradci, mohl jaksi domoci takové úrovně, která může být dokonce srovnatelná s významnými italskými skladateli, to nechť řeší muzikologové. Já ze svého pohledu interpreta dávám jaksi tímto koncertem, nebo hážu tímto koncertem rukavici všem posluchačům i muzikologům, protože dílo Adama Michny z Otradovic, které budeme hrát, je to první mše cyklu Sacra et Litanie, tak je v mnohem blízká právě vrcholné produkci italského raného baroka.
1: Vy už jste zmínil, že my Michnu vnímáme především jako autora ať už některých těch vánočních písní nebo Loutny české, ze které je tedy Andělské přátelství, které jste citoval. A to jsou většinou díla, která jsou psána v češtině. A vy teď tedy provedete jeho velké duchovní dílo. Bude to rovněž česky, nebo to bude v latině, tak jak v té době?
2: To je právě ono, že to je právě jádro toho, nebo to je ta zajímavost, kterou možná posluchači netuší, že vlastně to jeho české dílo je vlastně v menšině. Tehdy bylo zcela normální, že se komponovalo tedy v latině a i většina těch Michnových děl byla psána v latině, protože se jednalo o skladby duchovní tedy, a on vlastně byl autorem více takových sbírek, které obsahovaly ať už mše nebo různé jiné liturgické formy. No a možná je taky zajímavé to, že Claudio Monteverdi v druhé polovině svého života sdružil necelých 40 kompozic do sbírky, kterou nazval Duchovní les. A ten Duchovní les, nebo italský La selva morale e spirituale, je velmi impozantní sbírkou mší různých jiných tedy liturgických forem. A protože tato sbírka byla vytištěna v Benátkách v roce 1641 a Michnova sbírka Sacra et Litanie byla rovněž vytištěna tedy, ale o asi 11 let později, tak mě napadla taková zajímavá paralela, že vlastně Michna, ať už Itálii navštívil nebo byl inspirován kolegy z Jindřichohradecké jezuitské koleje, nebo jak k tomuto došlo, se přesně neví. Nicméně určitá paralela v té formě vydání těch skladeb, v určitých obsazení nástrojů, například v zadání těch forem duchovních a tak dále, jsou tam velmi, velmi zajímavé paralely a i vyznění té Michnovy hudby je naprosto originální a naprosto monumentální. Takže to je cílem prostě představit toho Michnu tady v tomto kabátě a doufám, že mě posluchači dají za pravdu, že vlastně když se ta jeho hudba dá do kontextu právě se skladateli italskými, které právě hrajeme i na tom koncertě, aby to srovnání bylo tedy blízké. Budeme tam hrát skladby Valentiniho, Frescobaldiho, Bertaliho, ale také hlavně části z té zmíněné sbírky La Selva Morale Spirituale Claudia Monteverdiho. A posluchači sami pak můžou posoudit, zda ten náš Michna je teda jen tak nějaký obrozenecký Čech, anebo je to skladatel opravdu, dá se říct, evropského formátu, tak jako třeba ti naši pozdější skladatelé Bohuslav Martinů a tak dále.
1: Z toho, co říkáte, tuším, že tam budou tedy převážně díla duchovního charakteru, nebo tam budou i ryze instrumentální skladby?
2: Jsou to vlastně skladby duchovního charakteru, ale od těch zmíněných Italů tam budou také instrumentální skladby pro gambový konsort a basso continuo, právě ten Valentini, Frescobaldi, Bertali, to jsou významní skladatelé právě té první poloviny 17. století italští, kteří tedy kromě i těch instrumentálních skladeb samozřejmě byli autory i duchovní hudby, ale ono je to hodně, hodně propojeno, protože i Michna vlastně v té své mši krásné má instrumentální části, říkáme tomu ritornely nebo mezihry, předehry, jak je libo. A ta hudba je opravdu velmi živá, taneční, žongluje trošku na pomezí renesance a baroka, je to prostě opravdu krása.
1: Takže to bude zajímavá konfrontace těch italských mistrů, některých, kteří jsou už opravdu velmi proslulí svým jménem, s Adamem Václavou Michnou, tak jak ho neznáme.
2: Ano, ano, přesněji, nebo hlavně právě s Claudiem Monteverdim, který si myslím, že je řazen i světovými dramaturgy mezi tu topku těch největších skladatelů, jako byl Bach, Handel a Beethoven, Mozart a určitě tam patří tedy Monteverdi.
1: Jak už jsem říkala, účinkovat bude především Czech Ensemble Barok, to je vaše těleso, které už má letitou, mnoha letou, ba několik desítek let se táhnoucí ano. tradici. A vedle tam bude Silencium Ensemble, ale to je soubor ano. novější. To je vokální soubor, ryze vokální? Ano. Představme.
2: Je to soubor, který vznikl z vokálního ansámblu Czech Ensemble Barok, vede ho moje žena Tereza Válková, bývalá tedy. A do budoucna vlastně spolupracujeme velmi intenzivně, protože ten soubor vznikl vlastně před 20 lety jako vokálně instrumentální a pro budoucnost tedy Czech Ensemble Barok funguje dál, a akorát, že vokální těleso tedy tvoří již dnes fungující samostatně Silencium Ensemble a jde o vokální těleso tedy, s kterým podobně jako třeba u Václava Luxe máme kolegium 17.4 a kolegium vokále 17.4, tak my vlastně Czech Ensemble Barok tvoří tu instrumentální složku a Silencium Ensemble tu vokální, takže tak asi.
1: Ano, a tady v tom programu, který bude, jak už jsme říkali, převážně z té duchovní hudby, ano, tak ano. Tam se to přímo nabízí. Tak my srdečně zveme naše posluchače do kostela svatých Šimona a Judy na první koncert cyklu Stará hudba, který bude tedy 29. září, bude hrát Czech Ensemble Barok a účinkovat také Silencium Ensemble.
2: Ano.
1: No a o té hudbě jsme tady mluvili, ta stěžejní jména jsou asi Claudio Monteverdi a Adam Václav Michna z Otradovic.
2: Přesně tak. Ano. To výborně. A já jen chci tak nějak za všechny soubory staré hudby poděkovat Symfonickému orchestru FOK, že vlastně založil a neustále provádí ten cyklus staré hudby v kostele Šimona Judy, protože si myslíme, že stará hudba vlastně ani jinak dělat nejde. Vlastně symfonické orchestry se věnují symfonické tvorbě a starou hudbu holdy provádějí tělesa, které jsou k tomu jakoby vybavená nástrojově a tak dále. A ten cyklus si myslím v českých zemích je naprosto ojedinělý a my jsme rádi, že máme tu čest ho letos zahajovat.
1: Tak my se na to moc těšíme a ještě jedno velmi důležité jméno na závěr, pan Roman Válek, dirigent a umělecký vedoucí souboru Czech Ensemble Barok, který nás pozval na tento koncert. Děkuji za váš čas, těšíme se na koncert a samozřejmě přejeme do nové sezony řadu úspěchů a všechno dobré. Děkuji a mějte se
2: hezky. Děkuji taky, mějte se krásně a pozdravuju všechny posluchače.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Presto Furioso, dramatickou osmou etidu z cyklu 12 transcendentálních etid od Ference Lista, zahrál Daniil Trifonov. Od Josefa Haydna teď zazní prvá věta z jeho symfonie číslo 101 D-dur. Tato symfonie patří do cyklu takzvaných londýnských symfonií. V Londýně měla premiéru v roce 1794. My si poslechneme prvou větu, jak jsem zmiňoval. Ta má v podstatě dvě části. Nejprve začne volným adágem a na ně pak naváže svižnější část v tempu presto. Hrát nám na dobové nástroje bude orchestr London Classical Players s dirigentem Roger Norringtonem.

0: Orchestr London Classical Players s dirigentem Rogerem Norringtonem zahrál prvou větu ze symfonie D-dur číslo 101 od Josefa Haydna. A teď tu mám pro vás připravenou hudbu Edwarda Elgara, Bohuslava Martinů, Gaetana Donizettiho a Antonia Vivaldiho. Od Edwarda Elgara zazní část Nimrod z jeho variací Enigma. Je to skladba velice působivá, oblíbená a tak samozřejmě mnohdy upravovaná. A my si právě jednu z těchto úprav poslechneme. Bude to aranže pro komorní sbor a zpívat nám bude vynikající soubor Voices 8.
1: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák!
4: Říkej!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

Částný mrot s variací Enigma od Edwarda Elgara byla podložena textem ze mše za zemřelé Lux Eterna, světlo věčné a tím svítí. Zpíval z ensemble Voices 8. Od Bohuslava Martinů si nyní poslechneme část z jeho koncertu pro housle, klavír a orchestr. Tento koncert Martinů napsal v New Yorku v roce 1953 a věnoval ho svým přátelům Sylvii a Benovi Rabinoffovým, kteří ho také premiérovali. My si teď poslechneme třetí větu, Allegro z tohoto koncertu, a hrát nám budou houslista Josef Špaček a klavírista Miroslav Sekera.

Závěrečnou třetí větu z koncertu Bohuslava Martinů pro housle, klavír a orchestr nám zahráli Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Petrem Popelkou a houslista Josef Špaček s klavíristou Miroslavem Sekerou. Skladatel Gaetano Donizetti má na svém kontě řadu oper, jak opery komické, jako například Nápoj lásky, tak také opery tragické, mezi které patří třeba jeho slavná Lucia di Lammermoor. Jednu ze scén ze třetího dějství této opery si nyní poslechneme. Zpívat nám bude tenorista José Carreras.

Flétnista Jiří Stivín na sopraninovou zobcovou flétnu zahrál závěr koncertu C-dur od Antonia Vivaldiho. Doprovázel ho soubor Virtuosity Praga. A teď tu bude, místo hudby filmové, hudba z počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2. Je to hra z roku 2025, která se stala nejúspěšnější českou počítačovou hrou, a to celosvětově. Prodalo se jí přes 5 milionů kopií a díky tomu, že se odehrává kolem roku 1400 v Českém ráji a v okolí Kutné Hory, tak také do těchto lokací přitáhla spoustu fanoušků a turistů. Hudbu k této hře napsali Adam Sporka a Jan Valta.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host je operní pěvec, režisér a dramaturg, který většinu svého profesního života spojil s divadlem Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Ovšem potkáte ho v každém divadle naší krásné země, protože jako předseda komise Thálie objíždí divadla, poslouchá, posuzuje a hodnotí. A své zkušenosti, znalosti a dovednosti už řadu let předáváte nejmladší generaci umělců na Pražské konzervatoři. Ve studiu jsem přivítala Zbyňka Brabce. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Určitě jste poznali úvodní část ze scénické kantáty Carmína Burana od Karla Orfa. Zpíval Kühnův smíšený sbor pod vedením sbormistra Pavla Kühna a doprovázel symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Gaetánem Delogu. Rád bych vás nyní ještě jednou pozval k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Už za necelou půl hodinu začne pořad Spektrum hudby, ve kterém nám Filip Sichra bude vyprávět o hraběnce Marie Gabriele z rodu Černínů a o její zálibě v hudbě. Od 19 hodin přijde na řadu další nový díl cyklu Švédský stůl. Dnes budeme poslouchat Kuprénovy apoteózy, ve kterých tento slavný francouzský barokní skladatel opěvuje své kolegy, skladatele Lullyho a Corelliho. Od 20 hodin si budete moci poslechnout koncert bez smokingu s tenoristou Rolandem Villazónem, který bude zpívat árie z oper Pucciniho, Verdiho, Donizettiho a Cilei. A potom ještě od 22 hodin nezapomeňme na pořad Na osobní notu, který pro vás připravuje Miroslava Časarová. Tentokrát přiblíží varhaníka Václava Petera.

Houslista Itzhak Perlman zahrál meditaci z opery Thais od Žila Masneta. Doprovázel ho Abbey Road Ensemble a dirigoval Lawrence Foster. Felix Mendelssohn, Bartholdy, symfonie číslo 5 D-moll, zvaná reformační. To je další skladba, kterou si poslechneme. Komorní evropský orchestr nám zde zahraje třetí větu Andante.

Andante, třetí větu z reformační symfonie číslo 5 d-moll od Felixe Mendelssohna Bartholdyho zahrál Evropský komorní orchestr s dirigentem Janikem Nezet-Segénem. Hudba Josefa Haydna je velice nápaditá a vtipná. Ten vtip a diplomatické jednání bylo Josefu Haydnovi vrozeno. Také proto patřil mezi velice oblíbené hudebníky ve své době. V roce 1772 byl Josef Haydn jako kapelník v Esterháze u svého zaměstnavatele Mikuláše I. knížete Esterházy. A ten původně slíbil hudebníkům, že se v určitém době vrátí domů ke svým rodinám, ale pak na tento slib zapomněl a orchestr zdržoval na panství a zaměstnával dalšími povinnostmi. To se hudebníkům samozřejmě nelíbilo, chtěli se už vrátit domů, jak bylo původně přislíbeno, a tak zašli za Haydnem jako kapelníkem, aby zjednal nápravu. Haydn k tomuto problému přistoupil velice diplomaticky a vtipně a zkomponoval symfonii číslo 45 Fismol, které se od té doby říká Na odchodnou. Ten důvod toho názvu je a tkví v tom, že ve finále poslední čtvrté větě této symfonie hudebníci se postupně zvedají, zhasínají svíčku, která jim svítila na noty, a odcházejí do zákulisí. A takto postupně během čtvrté věty odcházejí všichni hudebníci, až nakonec zbydou pouze dva. Byl to samotný Haydn a koncertní mistr Luigi Tomazini, kteří dohráli symfonii pouze na dvoje sordínované housle. Budiš ke cti knížete Esterházyho řečeno, že okamžitě pochopil, o co se jedná, a hudebníky hned následující den poslal domů za jejich rodinami. My si teď právě toto finále ze symfonie Na odchodnou od Josefa Haydna poslechneme.

0: Austro-Hungarian Haydn Orchestra s dirigentem Adamem Fischerem zahrál finále z Haydnovy symfonie Na odchodnou, tedy symfonie číslo 45 Fis Moll. A průvodce dnešním odpoledním a podvečerním vysíláním Stanislav Předota je teď také v podobné situaci na odchodnou, protože se blíží 18. hodina a s ní také konec tohoto moderovaného bloku. Ale ještě tu mám pro vás připravenou jednu skladbu. Poslechneme si Allegro druhou větu z triové sonáty G-moll od Georga Friedricha Händla.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Druhou část Striové sonáty G-moll od Georga Friedricha Händla zahrál soubor London Baroque, řízený Charlesem Medlemem. Vysílání stanice Klasik Praha teď nabízí své pravidelné pořady. Za malou chvilku to bude Spektrum hudby Filipa Sichry, potom Švédský stůl s kuprénovými apoteózami, koncert bez smokingu s tenoristou Rolandem Viazónem a od 22 hodin pořad na osobní notu Miroslavy Časarové s varhaníkem Václavem Peterem. Nabídka je tedy bohatá. Přeji vám příjemný poslech všech dalších pořadů, které jsme pro vás připravili, a samozřejmě těším se s vámi se všemi opět brzy naslyšenou na stanici Klasik Praha.
1: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená smažák. Říkej!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Jsme Klasik Praha. Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.

0: Milí posluchači, začíná další díl pořadu Spektrum hudby, se kterým tentokrát zavítáme do českého baroka. Příznačně jsme proto před chvílí vyslechli čtvrtou část kapriča číslo 3 F dur od našeho barokního hudebního velikána Jana Dismase Zelenky. Sóla hráli Radek Baborák a Andrej Žust a doprovázel je soubor berlínských barokních sólistů. Dnes nás bude zajímat šlechtična, s jejímž působením je spojeno jedno pěkné město v Plzeňském kraji. Ale hlavně je to dáma, která měla blízko k hudbě a zdá se, že ve svém jednání byla velmi osobitá, dokázala prý vzdorovat i císařovně. Nejen o tom se více dozvíme od mého hosta, historika doktora Jana Štěpánka. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tou dámou, o které jsem hovořil, je Marie Gabriela Hraběnka Lažanská z Bukové. To jméno není v dnešní době příliš známé. Jak jste na ní při své badatelské práci natrefil? Čím vás oslovila?
1: Tak já bych se napřed vyjádřil k tomu, že není příliš známé to jméno. Já si myslím, že spíš ho jenom míjíme dneska a přece známé dobře je Vemesjen palác Lažanských, ve kterém dnes sídlí kavárna Slávia, které právě Lažanští v 19. století postavili. Ale zpět k tématu. Jak jsem k Marii Gabriele přišel? Inu, jako student vysoké školy jsem se rozhodl, že svoji diplomovou práci budu psát o barokním zámku v Manětíně, o vývoji v 17. a v 18. století, a to by tomu nebylo, abych na Marii Gabrielu nenarazil, protože právě ona byla zakladatelkou barokního Manětína, který v roce 1712 vyhořel, a ona společně s manželem a později sama několik desítek let se zasluhovala o tu obnovu objektu. A druhé straně jde o inventář toho zámku, který je plný úžasných uměleckých děl. A bavíme-li se o tom 18. století, přibližně prvních 20-30 let, tak na všech je pomyslný podpis právě Marie Gabriely.
0: Takže pocházela z nějakého významného rodu?
1: Pocházela asi z jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů, rodu Černínů z Chudenic. Tatínek asi také není v českých dějinách příliš moc známý. On byl druhorozeným synem Humprechta Jana Černína, kterého posluchači budou určitě dobře znát, protože on byl stavebníkem Černínského paláce v Praze na Hradčanech, dnešního sídla Ministerstva zahraničních věcí České republiky. A budou znát také dědečka z matčiny strany Jaroslava Bořitu z Martinic, který byl v roce 1618 vyhozen z okna jako jeden z defenestrovaných při české stavovské defenestraci.
0: To znamená, že měla určitě dobře zajištěné dětství. Kdy se narodila?
1: Narodila se v roce 1691 ve Vídni, protože její tatínek Tomáš Zachius byl místokancléřem České dvorské kanceláře. Dnes ten titul zní velmi zvláštně, ale bylo to jakýsi místopředseda vlády, který ovšem měl v ruce takovéto dnešní pomyslné razítko, protože ten kancléř, ten jeho nadřízený, byla pouze čestná funkce, která se u dvora projevila při nějakých ceremoniálech. Ale tím výkonným člověkem, jak už to většinou bývá, je nějaký tajemník, a v tomto případě to byl místokancléř České dvorské kanceláře.
0: Takže i když Hraběnku máme spojenou s českými dějinami, tak vyrůstala ve Vídni?
1: Vyrůstala ve Vídni, ale bylo to, říkám, ta Česká dvorská kancelář, byla to převelená vláda české země do Rakouska, pokud to zjednoduším, ale ve Vídni skutečně vyrůstala, protože otcova funkce přímo souvisela s výkonem. On musel vlastně v té Vídni být, a pokud dostal už nějaké volno nebo dovoleno z dnešního úhlu pohledu, tak ji mohl trávit právě v Praze, anebo například na zámku Lnáře, který vlastně patřil Tomáš Zachovi Černínovi, tatínkovi Marie Gabriely. Ale opravdu to střežení dětství prožívala ve Vídni, posílené ještě tím, že když její otec v roce 1700 nečekaně zemřel, tak dostala tu možnost, aby se stala dvorní dámou arcivévodkyně Amálie Vilemíny, pozdější císařovny, manželky císaře Josefa I., kde se jí dostalo skvostného vzdělání, mimo jiné i hudebního a pěveckého.
0: Tak to nás určitě zajímá. My bychom si teď mohli poslechnout jednu z barokních skladeb, která nás trochu vnese do atmosféry baroka a pochází od Johanna Sebastiana Bacha. Je to orchestrální svita číslo 4 D dur, třetí část, a hrát ji bude amsterdamský barokní orchestr pod vedením Tona Koopmana.

0: To byla hudba Johanna Sebastiana Bacha. Máme zde velmi zajímavé téma o velmi zajímavé dámě. Zajímalo by mě, co o Marii Gabriele Hraběnce Lažanské z Bukové jste všechno zjistil. Co víme?
1: Slyšíte, jak se směju. Je to velmi těžké položit takovou otázku historikovi, protože jak už žijete s osobností tohoto druhu dlouhou dobu, tak si o ní leco smyslíte. Otázka je, co z toho je pravda. Máme o dětství konkrétně, máme velmi málo informací. Máme záznam v matriční knize, máme několik dopisů rodičů, ale spíš z nich tušíme, jak asi vyrůstala. 100% víme o té výchově na císařském dvoře, která probíhala v uvozovkách unifikovaně. Děti byly vychovávány k tomu, aby byly schopny bavit své zaměstnavatele nebo své chlebodárce, takže museli umět zpívat, museli se umět dobře chovat, museli hrát nejlépe na několik hudebních nástrojů. A my víme, že právě Marie Gabriela se na tom dvoře naučila několik cizích jazyků, mimo jiné hovořila také česky údajně, ač tedy žádný český dopis nemáme. A naučila se skvěle hrát na čembalo a byla výbornou sopranistkou. To všechno o tom jejím dospívání víme. Mnohem více informací ale máme až od chvíle, kdy se vdala, a což v barokním prostředí je zcela přirozené, protože o většině dám máme přehled až od chvíle, kdy se vdali.
0: A koho si vzala?
1: Bylo to v roce 1707, kdy si pro ní k vídeňskému dvoru přišel Václav Josef Lažanský z Bukové, majitel panství Manětín a Chříč. Svatba proběhla v roce 1707 právě před zraky vládnoucí císařovny, dokonce je přímo napsáno v matrice, takže si představme, že to byl nějaký velký sál na zámku Favorita u Vídně, kde právě ten obřad proběhl za účasti vídeňského biskupa. A novomanželé po krátkých oslavách odjeli právě do Manětína, kde Marie Gabriela strávila vlastně následující život až do konce svého života. Na tom Manětíně převážně pobývala.
0: A bylo to úspěšné manželství, alespoň co se týká potomků?
1: Co se týká potomků, tak jak bych to rozdělil? Úspěšné manželství v baroku znamenalo mít hodně dětí. Rekord, aspoň mi osobní, co jsem zažil jako historik v pramenech nalézt, byla hraběnka Skokořova, rozená z Eisensteinu, která během 17. století, během druhé poloviny 17. století, měla 28 porodů. To je opravdu jako rekord. Tolik Marie Gabriela neměla. My víme o 4 dětech, které se narodily mezi lety 1710 až 1715. Měli to hezky seřazené. První chlapec, druhý chlapec, první dívka, druhá dívka. Ale bohužel v roce 1715, 4 týdny po porodu, manžel Marie Gabriely velmi náhle zemřel, takže už se další dětí nedočkali.
0: A nemusela se vdát znovu?
1: Dobrá otázka. Bylo přirozené, že dáma v 18. století se vdá znova, aby nestratila svůj statut. Marie Gabriela měla možnost samozřejmě znovu se vdát, ale v takovém případě by přišla o možnost vychovávat své děti. Zákonník byl takhle postaven, hodně to zjednodušuje, ale opravdu to tak bylo. A nebo se ujmout poručenství svých dětí, ale zároveň se ujmout těch dluhů po manželovi, které nebyly úplně malé. On přeci jenom nezemřel v úplně jako v vysokém věku, myslím, že mu bylo 47 let, bylo to náhle, měli spoustu stavebních plánů, přestavovali zámek v Manětíně, o kterém bude za chvilku jistě znovu řeč, a v takovém případě si potřebujete půjčit spoustu peněz, pokud je nemáte, a barokní šlechta žila právě na úkor jako dluhů pro budoucí generace. A to byl i případ Václava Josefa. Takže zdědila spoustu dluhů, ale zároveň měla velký entuziasmus a chuť ty věci zvládat sama a myslím, že se jí to velmi dařilo. A to byl ten hlavní důvod, proč mě zaujala. Že byla tak schopná, tvrdohlavá, kreativní, neustále oscilovat na tou propastí dluhů a velmi vynalézavá.
0: Takže ačkoliv žila v baroku, tak to byla taková moderní žena.
1: Ano, velmi moderní žena.
0: A i takové ženy mají rády zábavu. Vozila si k sobě umělce do Manětína a nebo raději za uměním vyjížděla někam ven?
1: Zajímavá otázka, zase můžu odpovědět dvěma směry. Máme dochované takzvané partikulární účty panství, ze kterých víme, že se platily různé vstupenky na operu, většinou v Praze nebo i ve Vídni, a spoustu videů zase neznáme, protože Marie Gabriela je utrácela ty peníze také mimo kasu. A těch dokumentů máme dochovanou jenom jednu polovinu. Ale co se týče hudebního života přímo na Manětíně, tak ten si troufnu říct, že byl velmi, velmi bohatý, a Manětín v té první třetině 18. století století byl určitě hudebním epicentrem pro celé to severní Plzeňsko. Vyjmenuji jenom některá jména. V roce 1719 byl kaplanem Mauritius Vogt, významný cisterciácký kartograf, ale mimo jiné také hudební skladatel, který Marie Gabriele toho roku 1719 věnoval konkláve svoje vlastně literární dílo, které se teoreticky zabývá hudbou. Věnovat ženě hudebně teoretické dílo na počátku 18. století je úžasné. My tam vlastně žádný takový další příklad nemáme. Máme příklad nějakého literárního mecenátu, jakoby církevních představitelů, kdy se vydávaly nějaké veřejné spisy, ale vyloženě hudební dílo pro ženu je, pokud to nebyla císařovna samozřejmě, tak je velkou výjimkou. A v tom samém roce pro ní mimo jiné napsal 31 skladeb, polyfonních skladeb, určených vlastně pro více hlas a několik hudebních nástrojů, což taky jako velká výjimka. Ženám se obvykle hudební díla a knihy nededikovali v té době.
0: Měla vztah k hudbě velmi vřelý, to je jasné. A vedla k tomu i svoje děti?
1: Určitě. Zase k tomu máme jeden krásný příklad dochovaný, když v roce 1723 probíhala korunovace Karla VI. Na českého krále a jeho manželky, tak po korunovaci probíhala celá řada slavností, trvalo to několik týdnů. A my máme zachováno z pražských poštovských novin, že právě v jedné takové večerní slavnosti Marie Gabriela hrál na čimbalo, zpívala a její děti přitom byly oblečené v českých krojích, otázka je, jak tehdy český kroj vypadal v jejich podání, a zpívali na flétničky a hráli na různé hudební nástroje a dělali i taneční doprovod. Takže skutečně k tomu své děti vedla, mimo jiné také určitě díky Mauriciu Vogtovi, který je učil na hudební nástroje, a i dalšímu učiteli, který se jmenoval Josef Antonín Plánický. Někteří posluchači, kteří mají rádi barokní hudbu, ho budou znát, zejména jeho operu Opela Ecclesiastica, kterou o pár let později složil pro biskupa ve Freisingu, kde působil. A tam se mimo jiné dostal díky tomu, že Marie Gabriela mu dala dobré doporučení.
0: Marie Gabriela jistě zpívala na úrovni a my si takový pěkný zpěv v barokní skladbě nyní připomeneme z opery Antonio a Kleopatra. Autorem je Johann Adolf Hasse, zpívá Joyce Didonato a hraje soubor Il Complesso Barocco.

0: Dozněla pěkná ukázka z opery Antonio a Kleopatra, hudba barokní. My se o jedné barokní šlechtičně dnes bavíme, o Marii Gabriele Hraběnce Lažanské z Bukové. Byla to dáma poměrně moderní a tuším, že necestovala jenom do Prahy, že si určitě udělala cestu nebo naplánovala cestu i někam dál za poznáním nebo za zábavou. Je to tak?
1: Filipe, vy se mě ptáte na samé příjemné otázky. Opět u Marie Gabriely musím říct, že vybočovala z řady a bylo to konkrétně v roce 1720 až 1721, kdy se rozhodla jen tak, protože chtěla udělat si cestu do Itálie. Takže na 10 měsíců podnikla poznávací, zábavnou, ale i duchovní cestu právě do severní a jižní Itálie, kterou musím říct, že si velice užila. My o ní máme zprávy díky tomu, že napsala během té cesty několik dopisů svému bratranci Františku Josefu Černínovi, kterému mimo jiné svěřila své 4 děti, z nichž tomu nejmladšímu bylo teprve necelých 5 let. Takže skutečně ona prostě odložila si své 4 děti a tradá, jedeme si do Itálie. Její primární cíl byly Benátky. Obvykle se cestovalo na konci roku, abyste se během 2 měsíců dostal v lednu na karneval do Benátek. A to byl i její cíl, takže ona se po svaté Martinu, což je 11. listopadu, vypravila na cestu a přes Cheb, Bayreuth, Norimberg, Eichstätt, Augsburg, Innsbruck, kde strávila u svých příbuzných Vánoce, a přes Brixen a Triden se dostala až do Benátek, samozřejmě tam byla řada zastávek, a tam byla vlastně hostem u takových významných osobností, většinou příbuzných a rodinných přátel, které zastávaly vysoké posty v diplomacii například nebo v církvi, a tam si užívala, protože dostávala klíče od všech divadelních lóží, takže chodila na opery, na různé skladby. No, muselo to být úžasné. A v těch dopisech právě o tom velice ze široka hovoří, že opravdu, jak by řekli dneska lidé, enjoy.
0: A když už byla v Benátkách, vydala se i někam dál po Itálii?
1: Vydala se dál, vydala se do Říma, protože tuším, že v březnu roku 1721 doputovala do Říma. Nepochybně chtěla díky svým konexím absolvovat audienci u papeže. Tehdejším papežem byl Klement XI. Ale co se nestalo, on v době jeho příjezdu zemřel. Aha. Takže celý Řím se zahal do smutku, opery a další zábavy byly zakázány z logiky věci a Marie Gabriela Lažanská se trošku nudila. A samozřejmě nemohla splnit účel své cesty, po kterém tak toužila. A proto se vydala dál na jih do Neapole. V Neapoli strávila 2 měsíce a myslím, že si je užila ještě více než Benátky, protože Neapol je kolébkou barokní opery. Bylo tam vlastně několik desítek divadel, což se vůbec nedá porovnat s žádnou jinou metropolí, a opravdu si jako užívala ve velkém návštěvu Neapole.
0: Tak určitě mohla srovnávat i pěvecké výkony pěvkyň a ty svoje. My se už teď pomalu dostáváme k tomu stěžejnímu okamžiku, kdy tato dáma, paní Hraběnka Lažanská z Bukové, byla dokonce natolik silná, nebo se cítila tak silná, že byla schopna odmítnout císařovně nějakou službu. Je to tak?

0: Skladatelem opery Euristylo byl Antonio Caldera, významný dvorní skladatel, a v té době se počítalo, byl to vlastně začátek roku 1724, že Alžběta Kristýna, manželka Karla VI., porodí syna. Dlouho očekávaného syna. Tehdejší média byla plná zaručených informací, že tentokrát se narodí syn, jako nikoli další dcera, takže oslavy se očekávaly velkolepé. A tak opera Euristylo měla právě proběhnout v císařovnině 6 nedělí. Marie Gabriela souběžně s tím dopisem dostala také part, svůj sopránový, který se měla naučit, ale zjistila, že ten part byl údajně příliš těžký a nebyla by schopná se jí v rámci několika týdnů naučit. Další věc, která ji vyděsila, bylo poté, co měla extrémní výdaje na cestu do Itálie, protože představme si, jako výdaje 10 měsíců někde v Itálii, kde rozhodně nešetřila, tak měla asi hluboko do kapsy, tak proto nechtěla do té Vídně jet, protože celou tu návštěvu císařského dvora by si musela zaplatit sama, tak jako ostatní. A dovolila si té hraběnce Augsburgové napsat, že nepřijede. Způsobila tím nesmírný skandál, nikoli asi před císařovnou a tím nejužším dvorem, protože to se k jejím uším patrně ještě nedostalo v této fázi, ale před členy rodiny, kteří u toho vídeňského dvora žili. Takže si dovedete představit ten déšť dopisů, nadávek a žádostí, aby si to rozmyslela, že způsobí skandál u dvora, že tím způsobí hlavně problém pro celé další generace členů rodiny Černínů a Martinínců, ze kterého pocházela, ale přesto tomu tlaku ustála a o pár let později ji dokonce jmenovali do funkce abatyše, možná se o tom budeme dál bavit, takže ten u toho dvora nakonec to nebyl takový problém. Možná, že to nebyl problém proto, že v roce 1724 při tom očekávání syna porodila císařovna dceru Marii Amálii a tak nebyl tak velký důvod k oslavám.
1: Paní hraběnka na svém panství v Manětíně určitě měla velkou sbírku uměleckých předmětů. Patřily mezi to i hudební nástroje?
0: Patřili, zapomněl jsem zmínit, že samozřejmě při přestavbě zámku působila v Manětíně celá řada umělců, jmenujme Petra Brandla, Františka Julia Luxe a další významné barokní umělce a i architekty. Ale nás tady primárně samozřejmě zajímá hudba, umění a možná v tomto případě inovace. Narážíte určitě na to, že Marie Gabriela byla majitelkou jednoho z nejstarších klavírů na území Čech, na území Českého království. Víme to díky tomu, že dnes ve sbírkách Umělecko-historického muzea ve Vídni je klavír, který je podepsán v roce 1726 nějakým Václavem Darfasem Duškem Dusíkem, to příjmení se těžko luští, z toho starého dřeva, je to tam napsané na rezonanční desce a my díky tomu víme, že v roce 1726 si Marie Gabriela na zámku v Manětíně nechala přestavět jednoduchý kladivkový klavír z původního historického čembala. Opravdu si myslím, že se jedná o nejstarší existující klavír ve střední Evropě.
1: Tak to byla žena opravdu nevídaných schopností a předvídatelnosti toho, jak bude se třeba vyvíjet hudba, že od čembala se přejde třeba ke klavíru. Vy jste zmínil, že se stala abatyší ke konci života, je to tak?
0: Je to tak, v roce 1732 předala správu svých majetků svým dětem, protože došla do dospělosti a nepochybně sama uvažovala, co dál. A právě v té době, krátce předtím, než děti přejeli zodpovědnost sami za sebe, taky začaly chodit dopisy od císařského dvora, jestli by se náhodou nechtěla stát abatyší Novoměstského ústavu šlechtičen. Abych uvedl posluchače do souvislostí, nejednalo se o klasický klášter, ale o takovou zaopatřovací nadaci, do které byly přijímány dámy s dlouhým rodokmenem. Bylo třeba prokázat, že máte o 3 generace nazpátek šlechtické předky, abyste mohla jako žena do té nadace vstoupit, a jednalo se primárně o mladé dívky, které se nemohly z různých finančních důvodů rodiny provdat. Ideální bylo, aby nadace jim dala věno a provdali se dál. Ve většině případů to tak nedopadalo. Ve většině případů byly členkami ústavu děvčata nepříliš sympatická a zůstávaly právě na ocet, lidově řečeno, ale byla to nesporně instituce velmi mocná a prestižní, protože její abatyše oplývala takzvaným říšským knížecím titulem, takže z hraběnky se zároveň stala kněžna. No a v roce 1738 po velmi dlouhých diskuzích kolik mi dáte jako apanáž a kde budu moci bydlet a jaké si budu moci dovolit veškeré věci, protože to, co zajímalo barokní šlechtu úplně nejvíc, byla reprezentace a to, jak já vypadám.

0: před ostatním světem. Takže pokud se tohle všechno podařilo vykomunikovat, tak v roce 1738 císař Karel VI. Právě povýšil Marii Gabrieli z hraběnku na kněžnu a abatyši, takže ze dne na den měla berlu a knížecí plášť.
1: Pan doktor Jan Štěpánek nás seznámil s ženou moderních kvalit, moderní ženou, i když žila v baroku. Byla to Marie Gabriela Hraběnka Lažanská z Bukové. Pane doktore, já vám moc děkuji za dnešní rozhovor a přeji, abyste našel další takové zajímavé osoby při vašem dalším pátrání.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Naschledanou. Na závěr našeho povídání o hraběnce Marii Gabriele Lažanské z Bukové zazní skladba Antonia Caldary, o kterém byla před chvílí také řeč. Bude to ukázka z jeho oratoria Ai piedi di Cristo v podání Andrease Schola a orchestru della Scuola Cantorum Basiliensis pod vedením René Jacobse.

0: Od srdce Belabel.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
7: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
8: Milí posluchači, na stanici Klasik Praha vás vítá Stanislav Předota. Je tu další díl pořadu Švédský stůl s názvem Kuprénovy apoteózy. CD nahrál v roce 1986 soubor Esperion 20 pod vedením gambisty Jordiho Savala. Jeho spoluhráči jsou jedni z tehdejších nejlepších instrumentalistů, houslistky Monika Haggett a Chiara Bankini, čembalista Ton Koopman a loutnista Hopkinson Smith. Jednotlivé části obou apoteóz jsou uváděny francouzskými texty, které na nahrávce recituje Bernard Hervé. Říká se sice, že inter arma silent muse, muzy ve válce mlčí, ale ona hudba dokáže být leckdy také velmi zuřivým bitevním polem. Ve druhé polovině 20. století to byly například souboje přívrženců a odpůrců Marie Callas. V 19. století na sebe mocně nevražili stoupenci Verdiho a obdivovatelé Wagnera. V českých zemích jsme na počátku minulého století měli souboje dvořákovců a smetanovců, které se potom v osobě Zdeňka Nejedlého přelévaly i do politické roviny a tak dále a tak dále. Nejbizarnější na tom je, že s odstupem času se tyto vášně jeví jako naprosto nepochopitelné, protože ve výsledku jde prostě jenom o to, zda se jedná o hudbu kvalitní či nikoli. Dvořák si díla Smetanova a Smetana Dvořákova velmi vážili a určitě by nechápali, proč jsou pár let po smrti až fanaticky stavěni proti sobě. Francouzskou hudební scénou 17. a počátku 18. století hýbal boj mezi příznivci italského vlivu a zastánci francouzského stylu v hudbě. Dokladem tohoto boje jsou dvě apoteózy od skladatele Françoise Couperina. Do historie se zapsal jako Couperin Veliký. Známe ho především díky klávesovým skladbám, v nichž leckdy projevil svůj vytříbený smysl pro humor a díky tomu, že do Francie přenesl styl italských sonát. Humorně, vtipně a především virtuózně pojal také své apoteózy, ve kterých smiřuje oba tábory, italský i francouzský, v obdivuhodné syntéze. Tyto dvě apoteózy jsou věnovány jednak Francouzovi Jean-Baptiste Lullimu, jednak Italovi Arcangelu Corellimu. Couperin zde smiřuje oba styly jejich propojováním a ačkoliv byl leckdy do těchto vášnivých a mnohdy velmi ostrých bojů zatažen, činí tak s lehkostí, úmem a vtipem. Tvorba Françoise Couperina se odvíjela na pozadí tehdejších kontroverzí. Zpočátku s mladistvým zápalem podlehl kouzlu italské hudby. Jako oddaný obdivovatel Corelliho dokonce nechal svou první sonátu a zároveň první svého druhu zkomponovanou ve Francii provést pod italským pseudonymem. V očích současníků byl tehdy vášnivým služebníkem italského stylu. Couperin se této stránky své tvorby nikdy nezřekl, ale s postupující zralostí jeho skutečná velikost spočívala v pokusu o syntézu, kterou sám nazval Les goûts réunis, doslova spojené vkusy. Nešlo o nějakou nemastnou, neslanou neutralitu, nýbrž o vědomý závazek, usilující o spojení osobitých kvalit obou hudebních tradic. K větší melodické bohatosti, kterou si osvojil díky Itálii, připojil smysl pro umírněnost, citlivé vnímání křehkosti hudebních forem a zálibu v tanci, jež jsou příznačné pro francouzské hudební cítění. Ke snaze o tuto syntézu pak připojil ještě jasnost úsudku. Ve své angažovanosti nejen uskutečňuje svá rozhodnutí, ale zároveň vysvětluje proč. A činí tak s nadhledem a úsměvem. Sám Couperin se k tomu vyjádřil takto. Italský a francouzský styl již dlouho dělí francouzskou hudební obec. Pokud jde o mě, vždy jsem si cenil toho, co bylo skutečně hodnotné, a to bez ohledu na skladatele či národy. Díky této své nestrannosti tak nadále pluji pod šťastnou hvězdou, která mě provázela až dosud. První Couperinova apoteóza je věnována Jean-Baptiste Lullymu, který zemřel roku 1687. Lully je přímo zosobněním italsko-francouzské hudební kontroverze, protože se narodil ve Florencii jako Giovanni Battista Lully, ale po přesídlení do Francie se stal dle tehdejších citací přeběhlíkem a zrádcem vlastního rodu, což korunoval i změnou jména. Z Giovanniho Battisty Lullyho se stal Jean-Baptiste Lully. Postupně se stal reprezentantem francouzské hudby, je tvůrcem francouzské národní opery, vytvořil francouzskou recitativní deklamaci a tak dále a tak dále. K jeho poctě napsal François Couperin instrumentální koncert s názvem Apoteóza komponovaná na nesmrtelnou památku nesrovnatelného pana de Lullyho. Název je to velkolepý a možná, že už v jeho nadnesenosti prosvítá jistá míra nadsázky. Skladba trvá 33,5 minuty a má 13 částí o proměnlivé délce od půl minuty po 7,5 minuty. Každou část uvádí slovní popis, přednášený Bernardem Hervém, který pokaždé uvedu v českém překladu. Část prvá. Instrumentální koncert s titulem Apoteóza, komponovaná na nesmrtelnou památku nesrovnatelného pana de Lullyho. Lully na elizejských polích vystupuje s lyrickými stíny postav. Skladba ve stylu velkého operního ritornelu v Lullyho stylu, který jej diriguje.
0: Concert instrumental sous le titre d'apothéose, composé à la mémoire immortelle de l'incomparable monsieur de Lully. Lully aux Champs-Élysées, concertant avec les ombres lyriques.

0: Část druhá. Air pro téhož, tedy pro Lullyho. Skladba ve stylu baletního vstupu v tanečním rytmu.
1: Air pour les mêmes.

0: Část třetí. Let Merkura k Elizejským polím, aby oznámil sestup Apolóna. Velmi rychlá přímá narážka na operní scény, v nichž bohy předcházejí poslové.
1: Vol de Mercure aux Champs-Élysées pour avertir qu'Apollon y va descendre.

0: Část čtvrtá. Sestup Apolóna, který přichází nabídnout Lilimu své housle a své místo na Parnasu. Vznešený kus, který v opeře oslavuje majestátnost události a zároveň maskuje hluk jevištní mašinérie při sestupu božstva.
1: Descente d'Apollon, qui vient offrir son violon à Lully et sa place au Parnasse.

0: Část pátá. Podzemní lomos způsobený Lilyho současnými rivaly. Vzrušená skladba, v níž si autor dělá legraci. Lilyho rivaly jsou Italové a skladatelé italského stylu, které porazil a kteří nyní žijí touhou po pomstě. Změněný styl odpovídá záměrně hudbě spoza Alp, z Itálie.
1: Rumeur souterraine causée par les auteurs contemporains de Lully.

0: Část šestá. Nářek týchž, tedy Lilyho kritiků, hraný velmi jemnými houslemi. Proč však nechává Couperin Italy naříkat tak francouzsky?
1: Plainte de même pour des violons très adoucis.

0: Část sedmá. Liliho výstup na Parnas. Krátký odlehčený kus v imitativním stylu, doplněný italskými synkopami.
1: Enlèvement de Lully au Parnasse.

0: Část osmá. Přivítání, částečně jemné a částečně ostražité, které Lilimu věnují Corelli a italské múzy. Basová linka této skladby imituje dílo Corelliho.
1: Accueil entre doux et agar, fait à Lully par Corelli et par les muses italiennes.

0: Část jedenáctá. Lehká árie pro dvoje housle. Lily hraje melodii a Corelli jej doprovází. Všimněte si francouzského stylu prvních houslí a italské manýry druhých houslí.
1: Air léger pour deux violons. Lully jouant le sujet et Corelli l'accompagnant.

0: Část 12. Druhá árie. Nyní hraje melodii Corelli, zatímco Lily jej doprovází. Styly se zde oproti předchozí skladbě prohodily. První housle zní italsky, druhé housle přednáší po francouzsku. Spolu s předchozí skladbou se jedná o opravdu mistrovsky stvárněné, vtipné a zároveň velmi půvabné pojetí.
1: Corelli joue le sujet à son tour, que Lully accompagne.

0: Část poslední, 13. Mír na Parnasu, uzavřený pod podmínkou, na níž trvaly francouzské múzy, totiž, že kdykoliv se bude hovořit jejich jazykem, budou se nadále používat výrazy sonáda a kantáda podle vzoru slov balada, serenáda a tak podobně. Triová sonáda, lily a múzy francouzské, korely a múzy italské. Toto jsou věru ukázkové les goûts réunis, spojené vkusy. Francouzské múzy hrají part prvních houslí a italské múzy part houslí druhých. Prolnutí žánru je bezchybné, syntéza dokonalá. Apollův triumf je zároveň triumfem Kuprénovým.
1: La paix du Parnasse faite aux conditions sur la remontrance des muses françaises que lorsqu'on y parlerait leur langue, on dirait dorénavant sonade, cantade, ainsi qu'on prononce balade, sérénade. Sonade en trio. Lully et les muses françaises, Corelli et les muses italiennes.

0: Na stanici Klasik Praha posloucháte pořad Švédský stůl s apoteózami od skladatele Françoise Couperina, které nahrál soubor Esperion 20 v obsazení houslistky Monika Haggett a Chiara Banchini, gambista Jordi Savall, čembalista Ton Koopman a lutnista Hopkinson Smith. Recitací doprovází Bernard Hervé. První apoteóza, kterou jsme právě doposlouchali, byla věnována Jean-Baptiste Lullimu. Druhá, která je teď před námi, byla zkomponována na počest Arcangela Corelliho, nad jehož úmrtím Couperin zaplakal v roce 1713. Corelliho známe jako mistra houslové hry, kterou nebývale rozvinul, a mistra hudební formy Concerto Grosso. Couperin jej uctil apoteózou ve výrazně italském stylu, kterou opět doprovází ušlechtile patetický komentář. Skladba je podstatně kratší než ta předchozí, trvá 13 minut a má 7 částí. Stejně jako v předchozím případě, i nyní jednotlivé části uvedu českým překladem textu. Část první. Parnas aneb apoteóza Corelliho. Corelli na úpatí Parnasu prosí múzy, aby jej přijali mezi sebe. Výrazná a melodická basová linka v Corelliho stylu, dlouhodeché fráze, harmonie s překvapivým vyústěním.
1: Le Parnasse ou l'apothéose de Corelli. Corelli, au pied du Parnasse, prie les muses de le recevoir parmi elles.

0: Část druhá. Corelli, okouzlen vřelým přijetím na Parnasu, vyjadřuje svou radost. Pokračuje v cestě se svými společníky. Skladba je veselým fugátem.
1: Corelli, charmé de la bonne réception qu'on lui fait au Parnasse, en marque sa joie. Il continue avec ceux qui l'accompagnent.

0: Část třetí. Corelli pije z pramene Hypokréné, zatímco jeho družina pokračuje dál. Zvukomalebně pojatá část s líbeznými disonancemi, jež evokují svěží vodu průzračného posvátného pramene, který vytryskl poté, co Pegas udeřil kopytem o zem.
1: Corelli, buvant à la source d'Hypocrène, sa troupe continue.

0: Část čtvrtá. Koreliho nadšení po osvěžení vodami pramene Hypokréné. Krátká koncertantní věta, snad připomínka Koreliho pověstně entuziastické hry na housle.
1: Entuziasme de Corelli causé par les eaux d'Hypocrène.

0: Část pátá. Po náhlém vzplanutí nadšení Corelli usíná a jeho družina hraje následující spánek. Scéna spánku byla oblíbenou součástí italské barokní opery. Zde je stvárněna s obdivuhodnou harmonickou rafinovaností.
1: Corelli, après son enthousiasme, s'endort. Et sa troupe joue le sommeil suivant.

0: Část šestá. Múzy budí Corelliho a usazují jej po boku Apollóna. Živá skladba radostné nálady, připomínající rychlými triolami trompetový part.
1: Les muses réveillent Corelli et le placent auprès d'Apollon.

0: Část sedmá, závěrečná. Corelli vyjadřuje svou vděčnost. Velmi povedený fugový kus s italským tématem, které spíše než nápodoba Corelliho působí à la Vivaldi.
1: Remerciement de Corelli.

0: Dozněla skladba Parnas aneb Apoteóza Corelliho od Françoise Couperina, kterou hrál soubor Esperion 20, jmenovitě houslistky Monika Haget a Chiara Banchini, gambista Jordi Savall, čembalista Ton Koopman a loutnista Hopkinson Smith. Recitací doprovodil Bernard Hervé. Tím zároveň končí dnešní pořad Švédský stůl, který pro vás připravil Stanislav Předota.
1: Švédský stůl. Tohle je Klasik Praha.
2: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
3: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
2: Amorino, umění pravého italského geláta.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
7: A tomu říkáte hodně?
9: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Tohle je Klasik Praha.
11: Koncert bez smokingu vám přináší
1: Klasik Praha.
12: O Rolandu Viazonovi, nejnovějším uchazeči o post krále tenorů, Placido Domingo prohlásil. Rolando je obdařen vedle mimořádných pěveckých schopností i výrazným hereckým talentem a obrovským charizmatem. Dokáže se mistrovsky dát svým posluchačům, kteří to cítí a nemohou z něj proto spustit oči. Mexický tenorista Rolando Viazon, od února 2003 držitel francouzské ocenění Le Victoire de la Musique v kategorii zahraniční objev, je po mnoha skvělých úspěších, které má na svém kontě, tiskem i většinou svých kolegů označován za jednu z největších hvězd současné operní scény. Odborníci i média se shodují v názoru, že je tenoristou, na kterého všichni čekali již dlouhou řadu let. A já doufám, že vy si, vážení a milí posluchači, dnes s chutí v rámci večerního koncertu vyslechnete v jeho podání některé ze slavných árií z italských oper. Rolando Viazon se narodil v roce 1972 v nejlidnatějším městě na světě, téměř 20-milionovém Mexico City. Již v 11 letech začal studovat na divadelní akademii, kde se věnoval hudbě, herectví, současnému tanci a baletu. Jeho prvním učitelem zpěvu se stal v roce 1990 baritonista Arturo Nieta, který mladíka zároveň uvedl do světa opery a zažehl v něm první skutečný zájem o tuto pro něj dosud nepoznanou žánrovou oblast. O dva roky později se Viazon díky tomu přihlásil ke studiím na Národní hudební akademii, kde pokračoval v hlasovém školení u Enrika Jasa. Poté, když vyhrál dvě celostátní soutěže, se stal studentem baritoniste Gabriela Michareze, ke kterému docházel na hodiny až do doby, než se vydal na samostatnou mezinárodní hudební dráhu. Neméně důležitým mezníkem v jeho počínající pěvecké kariéře však bylo i studium v rámci prestižního programu Merola Opera Program, organizovaného San Franciscou operou, které zahájil ve svých 26 letech. Účastnil se i mistrovských kurzů u John Sutherland a zpíval roli Alfreda v La Traviatě, v níž slavil obrovské úspěchy při svém debutu na Salzburském festivalu, kde byla jeho partnerkou další skvělá pěvkyně mladé generace, se kterou tuto Verdiho operu Viazon zpíval již před několika lety v bavorské státní opeře v Mnichově, a sice Anna Netrebko. Jako účastník programu pro mladé umělce pořádaného Pittsburghskou operou se objevil i v představeních Capuleti a Montekové, Lucia de Lammermoor či Vanessa od Samuela Barbera. V roce 1999 pak Viazon vyhrál cenu publika a cenu Sarsuela v mezinárodní soutěži Operalia Placida Dominga, který byl a dodnes je Viazonovým největším vzorem. Poprvé jsem ho slyšel zpívat, když mi bylo 12, a to na crossoverovém CDčku v Milostných písních. Tenkrát jsem o opeře ještě nic nevěděl, ale jeho hlas se mi líbil natolik, že jsem si koupil snad všechny jeho nahrávky oper. A potom přišel den, kdy jsem se mu odvážil předspívat. Komentuje svůj obdiv k Domingovi Viazon a pokračuje. V roce 1998, když jsem studoval v Pittsburghu, mi zavolal ředitel opery z Mexika, že Domingo tam bude zpívat v Giordanově Fedoře, jestli bych se s ním nechtěl setkat. Já mu odpověděl, že bych se s ním setkal sice rád, ale ještě raději bych mu předspíval. I když tehdy ředitel mínil, že to asi nepůjde. Já jsem ovšem ráno nasedl do letadla a po příletu ho přece jenom přesvědčil a slíbil mu, že mi stačí pouze 2 minuty. Nikdy nezapomenu, jak se otevřely dveře pokoje, Domingo vešel a přátelsky mě pozdravil. Předspíval se mu tenkrát po jedné árii z Wertera a Rigoletta, z něho známou La Donna e Mobile, a on na to pouze řekl, jak je šťastný, že jeden z mexických tenoristů má před sebou tak velkou budoucnost. Byl jsem z toho tehdy v 7. nebi. Rok na to už se Viazon přihlásil na Domingovou soutěž Operalia. Probíhala v dubnu 1999 v Puerto Rico a mně bylo vlastně jedno, kterou cenu získám. Chtěl jsem něco vyhrát jenom kvůli tomu, abych se mohl zúčastnit gala koncertu, v němž vítězové zpívali s Domingem. Po skončení finále asi v 5 ráno jsme hovořili o tom, co bychom měli zařadit na závěr, a Domingo se mě zeptal: zpíváš Bohému? Tak zaspíváme duet. Já se zeptal: Mimi a Rudolfa? A on řekl: ne, Rudolfa a Marcella, začátek 4. aktu. Ale nemáme bariton, mistře, opáčil jsem nešťastně. Já ho zaspívám, odpověděl bezstarostně. Je prostě fantastický. Tolik znovu Rolando Viazon. Pódiový projev tohoto pěvce je strhující, je skutečně miláčkem publika, ale ani kritika nešetří na jeho adresu chválou. Důkazem toho je i to, že Viazon získal řadu prestižních ocenění, například za své debutové album obdržel cenu Echo Classic 2004. V roce 2005 byl poctěn touto cenou opět, tentokrát v kategorii pěvec roku, a zároveň zvítězil v prestižních cenách Gramofon v kategorii nejlepší zpěv a dále byl nominován v kategoriích umělec roku 2005 a nejlepší album roku 2005. Zpěvákem roku 2005 byl také vyhlášen ve výroční anketě časopisu Open World. Jeho solové album francouzských árií bylo nominováno na cenu Grammy a 12. prosince 2005 byl v New Yorku vyhlášen zpěvákem roku při slavnostním udělování prestižních cen Musical America. Dnes večer tedy potěší Rolando Viazon i všechny posluchače klasik. V jeho podání zazní nejprve árie z opery Arlézanka Francesca Cileji, poté árie z oper Vévodkyně z Alby, Elixír lásky a Lucia de Lammermoor Gaetana Donizettiho. Z děl Giuseppe Verdiho si pak poslechneme árie z oper Lombardiané, Don Carlos, Macbeth, Rigoletto a La Traviata. Verdiho hudbu vystřídají árie z oper Bohema a Tosca Giacoma Pucciniho a na závěr Viazonova recitálu zazní árie z oper Přítel Fritz a Nerone Pietra Mascagniho. Tenoristu bude doprovázet orchestr Mnichovského rozhlasu řízený dirigentem Marcelem Viotim. Možná, že přání krásně prožitého večera už je zbytečné, protože všechny předpoklady, že tomu tak bude, už jsou splněny. Ale přesto přeji krásný zážitek a dobrý poslech.
1: Koncert bez smokingu
11: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
2: Krásný dobrý den, naši milí posluchači na rádiu Klasik Praha. Nastal právě čas pro další díl pořadu Na osobní notu s Mirkou Časarovou. Můj dnešní host mě uvádí do doby o 25 let zpátky, kdy jsem k němu coby studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy chodila na hru na varhany. Po škole jsme pak o sobě nějakou dobu nevěděli, abychom se asi před 2 lety potkali znovu. Tentokrát coby účinkující v pražské synagoze. Je mi nesmírně ctí, že zde dnes mohu přivítat varhaníka, organologa a muzikoterapeuta Václava Petera. Pane Petere, vítejte.
3: Dobrý den.
2: Já si vždycky vzpomínám, jak jsem k vám vyběhla do 3. patra.
3: Do 3.
2: patra. Pamatuji si to správně.
3: Tak v podstatě ono to bylo 4. patro, ale protože tam byl mezanin, nebo je tam mezanin, tak vždycky všichni stěhováci říkali, jak to nejste přece ve 3. tady, ta 4. patro.
2: Takže a vy jste vždycky stál mezi dveřmi, usmíval jste se a vždycky jste říkal, no tak tělocvik už máte dneska za sebou.
3: No tak to tehdy bylo ještě bez výtahu, ale dneska to máme s výtahem.
2: Už tam máte výtah.
3: Ano, ale je to veliké pohodlí, ale myslím, že právě ten nárok, aby člověk vyběhl ty schody nahoru, udrží člověka fit.
2: Aspoň trošku, je to tak. Tak vidíte to, výtah, já jsem se ho tam, ten jsem nezažila. Můžeme říct, že vy jste celý svůj život zasvětil varhanům?
3: Je to takový zvláštní, protože ty varhany mě provází od malého kluka až do současnosti a nikdy jsem to nepochopil, ale zřejmě v okamžicích, kdy jsem se rozhodoval na svých životních cestách, kudy půjdu a co chci dělat a kde budu, tak vždycky v tom nějakým způsobem zahrály v uvozovkách varhany svoji roli. Takže v 10 letech, když jsem poprvé se dostal vlastně k varhanám v kostele na Šumbarku, nyní je to teda Havířov Šumbark, tak jsem slyšel ty varhany a strašně jsem toužil se k ním dostat. Tak jsem vyšel nahoru a teď jsem fascinovaně na tom kůru stál a sledoval jsem varhaníka, jak hraje. A ten se takhle otočil a říká, jo, umíš hrát? A říkám, no, hraju na klavír. Tak dobře, tak pojď zkusí něco. A šel a vzal mě vlastně k těm varhanám, byly malinké varhánky, 6 rejstříkové. A on totiž to byl havíř, který se sám naučil hrát a hrál v tom kostele při těch službách doprovázel. A takže vlastně mým prvním učitelem, který mě jako uvedl do toho světa varhan, byl ten amatér varhaník Havíř.
2: Havíř, to je krásný, kdo může říct, že ho na varhany učil Havíř?
3: No právě.
2: To je nádhera. A pak jste pokračoval kam?
3: Já jsem pak tom chodil do základní umělecké školy, kde jsem ukončil vlastně druhý cyklus klavír a v 17 letech, kdy jsem maturoval, jsem chtěl jít, jako dávali jsme přihlášky na vysokou školu. A protože maminka byla ze selského rodu, tak pro mě vždycky byla, jako, protože taky chodili jsme na žně k babičce a tak. Takže já jsem měl ten vztah k půdě, k polím, tak jsem si říkal, chtěl jsem být agronomem. A tak podal jsem si jako přihlášku, že půjdu do Brna na zemědělskou a ředitel si mě zavolal a říká, ty hraješ v tom kostele na varhany. To nemůžu ti dát, ty chceš tady dělat agronoma, ty půjdeš na vesnici a ty by si táhl lidi do toho kostela, to je ideologický rozvrat přímo, já ti nemůžu dát doporučení na vysokou školu. Takže jsi říkal, ano, ty varhany jsou skutečně královský nástroj, protože mají v sobě všechno. Jsou velebeny, jsou haněny, jsou příčinou, aby se mohli zničit, aby mohli být lidé pronásledováni. To asi žádný nástroj asi tady v těchto končinách nikdy takhle nepůsobil jako tyhle ty varhany. No tak jsem nemohl do Brna na zemědělskou, tak co budu dělat? Dal jsem si přihlášku na nástavbu do Prahy, na elektrotechnickou průmyslovku, což je Věčné ulice, že velice známá škola. Dokonce nyní na ní ještě učí ještě můj synovec, takže jméno Petr se objevilo i znovu v téhle škole. A byl jsem přijat, takže jsem se dostal do Prahy a tady existovala vlastně Lidová konzervatoř, kterou založil Vadim Petrov a byli tam také, učili varhany. Tak jsem se učil v Lidové konzervatoři varhany. Takže během těch 2 let jednak jsem odmaturoval na ty průmyslovce a podal jsem si přihlášku, že budu studovat regulační a řídící techniku počítače na technice. A když jsme mívali hodiny ve vile, Piková vila, která je za vilou Bílkovou, tak tam před válkou si dotyčný pan Pik, myslím, to byl právník, který byl veliký milovník varhan, si nechal postavit varhany v hale. A tyto varhany měla Lidová konzervatoř pronajaty a tam si byla výuka varhan. A v tom domě řekl bydlel profesor Reinberger. A jednou je slyšel takhle hrát, a to bylo zrovna už v tom druhém ročníku. A říká, a co budeš dělat teď? Kam půjdeš? Co jako chceš dělat? No já půjdu na řídící a měřící techniku, to je na ty počítače. Říká, ne, půjdeš ke mně. A já jsem se celý jako říkal, pane doktore, já nemám konzervatoř, já nemůžu na AMU, protože jakože budu dělat přijímačky na AMU. Říká, to nevadí, budeš dělat zkoušky. Byl jsem přijat do 0. ročníku, jsem si musel udělat všechny záležitosti nutné, které jsou v absolvování konzervatoře, a pak jsem znovu dělal přijímací zkoušky do 1. ročníku na HAMU, teda na hudební fakultě. Takže v obou případech, tak jako v okamžiku rozhodnutí, že půjdu studovat agronoma, anebo že půjdu studovat počítače, v obou okamžicích zasáhly varhany.
2: Měl jste to napsané, měl jste to předurčené a ty varhany mají obrovskou sílu a vždycky vás přitáhly.
3: Asi do dneška.
2: Pojďme si tady pustit teď nějakou varhaní hudbu, protože dnes bude znít pouze varhaní hudba. A poslechneme si skladbu Kol Nidrej, kterou napsal Luis Lewandowski. Na varhany hraje Václav Peter.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla skladba od Luise Lewandowského Kol Nidrej, kterou hrál můj dnešní host, varhaník, organolog a muzikoterapeut Václav Peter. Pane Petere, my jsme hovořili o vašich začátcích, o tom, jak jste začal studovat na HAMU. A vy jste pak ale podstatnou část své varhaní kariéry spojil s jedním konkrétním nástrojem. A ten konkrétní nástroj vy mu s láskou říkáte Stará dáma. Jak jste se potkal se Starou dámou?
1: Bylo to tak, že právě když jsem vstoupil v 70. letech, to bylo v 69. roce, se svou nastávající ženou, to nynější mou nejdražší.
0: Stále.
1: Již mnoho, jak říkám, léta se neříkají. Ale vzal jsem si ji, když jí bylo 18.
0: No to je krásné.
1: Takže je to krásný. A tehdy jsem poprvé slyšel na Nový rok, respektive před Dnem smíření, na večer Jom Kippur, zpívat pana profesora Bluma, který byl vlastně posledním vcházaným zpěvákem synagogálním, který vlastně zpíval takzvanou tu jakoby reformní liturgickou hudbu, ta zpěv s doprovodem varhana. A tehdy jsem tam zaslechl pana doktora Bluma, jak zpíval Kol Nidrej s doprovodem varhan, na které hrál Josef Kšica, sbormistr a varhaník z katedrály svatého Víta. A na mě to tak zapůsobilo, že tento okamžik jsem vlastně nikdy nemohl zapomenout. Nádherný zpěv, protože pan doktor Blum měl nádherný vysoký tenor. Nádherný zpěv to byl. Tahle ta liturgie doprovázená varhanami už právě, když zemřel pan doktor Blum, tak od té doby už se neuplatňuje. Čili je to návrat vlastně takové konzervativní liturgii. A tak myslel jsem si, že bude možný třeba se obnovit jako večery před šábes, než se zapálí šábesové svíce, protože kdysi v minulosti právě byla tradice v 17. i o tom i v 18. století, že i ve staronové synagoze byly malé varhánky, které se před zapálení svíce vlastně doprovázely takovou slavnou píseň Lecha Dodí, kde je to hymnus, říká spěchej ženichu nevěstě stříc a příchod šabatu přijítejme. A tento krásný hymnus byl i tehdy doprovázen malými varhánkami. Po zapálení svíce se tyto malé varhánky ze synagogy odnesly mimo prostor modlitevný a pokračovalo se dál pak ve zpěvech žalmů a modliteb bez doprovodu varhan. A tak myslel jsem si, že až se obnoví opět večerní příprava šabatu a modlitby v Jeruzalémské, že třeba předtím, dokonce jsme to i zkoušeli, nebo jsme to měli pár měsíců, ale pak se bohoslužby večerní páteční přestěhovaly jenom do Starnové synagogy, ale jinak já vlastně toho ducha těch varhan v synagoze jsem vlastně pak začal uplatňovat v tom, že jsem založil cyklus varhaních koncertů. Takže to je vlastně jakási vzpomínka na onu dobu, kdy se zpěv při bohoslužbách byl doprovázen varhanami.
0: A pojďme zpátky k té Staré dámě. Ta Stará dáma je tam odjak živa, nebo teď se možná ptám hloupě, ale jak je to tam s varhanami z hlediska historie? Byly tam vždy tento nástroj konkrétní?
1: To velké hnutí reformní s doprovodem varhan v synagogách začalo v Německu na počátku 19. století. U jeho zrodu dokonce stál dědeček Felixe Mendelssohna Bartholdyho, který začal propagovat doprovody s modliteb s hudebními nástroji a varhanami. Takže vlastně takzvané to reformní hnutí, které začalo na začátku 19. století, přineslo vlastně do synagog varhany. A i u nás, když od poloviny vlastně toho 19. století se varhany dostaly i do synagogy v Praze, a sice do takzvaná Stará škola, že to je dnešní španělská synagoga v Dušní ulici, a tam byl varhaníkem František Škroub, který dokonce psal i skladby pro sbor a varhany a byl varhaníkem v synagoze, takže
0: ten František Škroub?
1: Ano, František Škroub byl varhaníkem Staré škole, čili Alčul v Dušní ulici.
0: A vy ale hrajete na varhany, to není myslím Dušní ulice, tam ten váš domovský.
1: Můj domovský je v Jeruzalemské.
0: Jeruzalemské, ano.
1: Je to původně, říkáte, je zapsaná jako jubilejní synagoga France Josefa, protože to bylo k výročí 50. výročí jeho panování, takže nechal postavit, nebo respektive dal peníze jak teda na synagogu jubilejní, tak dal taky peníze na chrám Cyrila Metoděje v Karlíně. Takže to je vlastně připomínka France Josefa, oba dva chrámy.
0: Tak... Pokud se nepletu, mám správnou informaci, tak jsou to jediné funkční varhany v synagogách v České republice?
1: Je to tak, pravděpodobně, protože nikdo to téma ještě nespracoval, ani to není vyzkoumáno. Před válkou údajně bylo v synagogách v Československu asi ve 20 synagogách byly varhany. V dnešní době existují pouze varhany ve 3 synagogách, sice plzeňská, španělská v Praze a jeruzalemská v Praze. Z toho varhany v plzeňské synagoze nejsou použitelné, jsou to krásné 3-manové varhany, které jsou naprosto, v podstatě jsou zničeny, protože mnoho součástek schází, píštely se ztratily a tak dále. Takže jediné, a ve španělské synagoze jsou také varhany, na které se ovšem nehraje, takže samozřejmě, když na nástroj nehrajete a nestaráte se o to, tak čas je neúprosný a varhany první je to, co zmlkne, pokud se o ně člověk nestará. Takže jediné hrající varhany funkční jsou nyní tedy v jeruzalemské synagoze. A když jsem tam v těch 70. letech přišel a chtěl jsem si na to zahrát, tak to bylo velice ubohý, protože tam byl velice slabý motor, který dával vzduch těm varhanám, to čerpadlo vzduchové. To bylo důsledkem toho, že se tam změnilo napětí z původně 120 na 220 a to zařízení, které tam bylo, bylo právě speciální, které vymyslel ještě křížík, to bylo vlastně místo toho, aby se šlapalo nohou, tak je tam kliková hřídel, která je ovládána motorem a ten motor je řízen reostatem a vlastně tak pomocí transmise se vlastně celé to zařízení jako používalo. Ovšem po změně napětí se tento systém se nedal použít a bylo tam tehdy jenom malinké čerpadlo. Tak a to nestačilo, ten velký zvuk, aby to utáhlo. To se dalo hrát tak na 1-2 rejstříky, ale ne na velké varhany jako s plným zvukem. No, takže až když jsem přišel k takovýmto varhanám, který v podstatě nehráli, tak jsme tehdy měli benefiční koncert, na kterém účinkovala Lucia Bílá a Petr Malásek. A tyto peníze, které se získaly z tohoto koncertu, tak za to jsme koupili velké vzduchové čerpadlo v Německu a tím začala obnova a znovu oživení varhan v jeruzalémské synagoze.
0: Dobře, pojďme teď přerušit vaše povídání a pojďme si pustit opět nějakou varhanní hudbu. Máme tu Andante meditativo ze sonáty číslo 5 od Otmara Kvěcha. Na varhany hraje Václav Peter.

0: Poslouchali jsme skladbu Otomara Kvěcha, sonáta číslo 5, Andante meditativo. Na varhany hrál můj dnešní host, varhaník, organolog a muzikoterapeut Václav Peter. Pane Petere, my jsme si povídali o stavu, v jakém vy jste varhany našel, vlastně jediné funkční varhany v synagoze v České republice jako takové. Jak se tento nástroj podařilo zachránit v období třeba nacismu a komunismu?
1: Tak jak jsem měl z vyprávění pana Maška, který byl varhaníkem po druhé světové válce v synagoze, tak vlastně tato synagoga sloužila v době nacismu jako skladiště, jako vybavení lékařských ordinací. A od roku 1942 vlastně celý kůr, přístup varhana byl zavřen, ale nebylo tam žádný skladiště. Takže když mi říkal pan Mašek, když tam vstoupil po válce v 1945. roce, tak všude byl prach a jeho stopy byly první, které zanechal na podlaze u těch varhan. Ale tím, že to tam byl malý prostor a že tam nemohl nic dát v podstatě, tak díky tomu, že tento kůr byl uzavřen, tak tam Němci vlastně vůbec nestoupili a nic tam nedávali. Tak díky tomu zůstaly varhany nedotčeny a zachovány.
0: Zaplať pán Bůh. Vy jste založil varhanní cyklus, který běží každý rok. Je to už 14. sezóna.
1: Je to 14. sezóna.
0: A co všechno mohou posluchači slyšet?
1: Snažím se, aby měl tam naše varhaníky různých generací, abych tak řekl, od těch studentů, absolventů i těch, kteří jsou známi, někdy přijmeme, po sebi podaří pozvat některých zahraničních hostů. A že jsem ty varhany nazval jako stará dáma, to proto, že u nich ty varhany potřebovaly velikou opravu. Ale bohužel vlivem koronaviru, kdy už jsme měli dotaci na to a mohli jsme začít první fázi, tak vzhledem k finanční situaci, která vznikla ohledně turistického ruchu a tak dále, židovská obec nemohla v tomto okamžiku nastartovat tuhle tu rekonstrukci z finančních důvodů. Takže jsem říkal, tak budu se snažit alespoň zachránit ty varhany a držet je koncerty. Takže každý ten koncert vlastně i přispívá k tomu, abychom mohli pokračovat v částečných opravách a udržovat tento nástroj. Čili je to vlastně představit různé generace našich umělců, varhaníků, i samozřejmě není to jenom varhaníci, ale jsou to třeba instrumentalisté a zpěváci. A druhou věc, kterou jsem si tehdy ještě s Otomarem Kvěchem v tom roce 13, když jsme začali první koncert z tohoto cyklu, tak jsem poprosil Otomara, jestli by tak něco pro ně nenapsal. Takže Otomar Kvěch byl vlastně první, který napsal skladbu pro mě přímo pro synagogu. A od těch dob vlastně de facto skoro každý rok je to vždycky nová skladba některých z našich předních skladatelů, kterou mě napsali pro synagogu. Takže pak pokračovali další jména, jako Jan Fila, Zdeněk

0: Na Radio Klasik Praha nám znělo Roz vzpomínání, skladba od Ivana Kurce, kterou napsal přímo na tělo i na nástroj mému dnešnímu hostovi, kterým je Václav Peter Varhaník, organolog a muzikoterapeut. Chtěla jsem se zeptat, pane Petere, když se píše se pro varhany jako obecně, nebo se píše pro ten jeden konkrétní nástroj? Protože varhany to je široké pojmenování. Varhanu máme několik různých druhů pro různá období s různými možnostmi rejstříkovými, hlasovými, pedálovými, nevím čím vším ještě. Tito skladatelé, co píší pro vás, píší, předpokládám, asi rovnou na tělo i staré dámě?
1: Přesně tak. No, každé varhany mají takzvanou dispozici. To znamená, kolik mají rejstříku, jak jsou veliké, kolik mají těch klaviatur nad sebou, jestli mají pedál nebo nemají pedál, protože něco jiného jsou malé přenosné varhany, kterým se říká teda portativy nebo pozitivy, a nebo jsou to tyhle ty velké varhany. Takže když požádám některé skladatele, který napíše tyhle skladbu, tak první věc je, jak ty varhany, jaký mají rozsah manuálový, protože samozřejmě každý skladatel má určitou zvukovou představu a v té formě a obsahu většinou mají varhany 5 oktáv, čili 61 tonů. Tyto mají méně o půl oktávy, takže musí se respektovat ten rozsah. Také se stává, že varhany, které nemají takzvané kombinace, čili možnosti rychlé změny barev, dnes se to řeší tak, že to všechno se ukládá do řídícího počítače, takže to, co předtím museli dělat obsluha kolem stojící, že ti, co zapínají a vypínají rejstříky, tak dnes je to všechno možno naprogramovat do počítače. A to jsou možnosti potom paměti, které jsou několik tisíc variací. Čili tohle, ta technika, kterou dnes máme, umožňuje další možnosti stavění varhan za rozsáhlými možnostmi ovládání. Takže já vždycky říkám, že ty varhany každé jsou vždycky znakem své doby, technické vyspělosti, uměleckého záměru i ideologie a použití. Takže je to skutečně královský nástroj. Takže ovšem je to, proč já říkám, se zase vrátím, proč říkám stará dáma. Protože jednou jsem takhle si říkal, no tak harfa je taky královský nástroj, ale to je král David hrál na harfu. A když jsem viděl varhanky, tak máte obrazy svaté Cecílie, která drží v ruce portativ z píšťáka. Tak se říká, no jo, to vlastně ano, varhany patří vlastně ženám, protože jejich patronkou je svatá Cecílie, která má ty varhany na ruce. Takže tím vlastně vznikl ten pojem stará dáma. A ovšem tím, čím je starší, tím je náročnější.
0: Dámy bývají i rozmařilé někdy. Na co varhany reagují? Vím, že tam je hodně proměnných a faktorů.
1: Tak největším problémem pro varhany je sucho. Viděl jsem jednou varhany mechanické v době asi před 25 lety. Jsem nikdy v životě neviděl, aby tak klesly klávesy dolů kolem o centimetr a ty varhany se nedalo hrát, protože všechna, celá ta konstrukce, když se schla, což bylo ku podivu, jsem to nechápal, že i na výšku se dřevo nějakým způsobem zkrátilo, ale hlavně všechny ležaty trámy povolily a celá ten systém ovládání varhan se ten porušil, takže se nedalo na ně hrát. A nebo naopak se stává zvláště u pneumatických systémů, to znamená ovládání, otevírání ventily pomocí vzduchu a různých systémů ventilu a míšku a tak dále. Na ty se hraje krásně lehce, ale je to velice náročné na údržbu, protože při každé změně počasí, vlhko a tak dále se mění i schopnost míšku, že to je reakce kůže, reakce dřeva a tak dále. Takže jsou velmi náročné na prostředí, na tu vlhkost a na tu teplotu.
0: Jaké to má pak řešení? Tedy je mi jasné, že vy nemůžete přijít hodinku před zahájením koncertu a počítat s tím, že nástroj bude připraven. Chodíte se tam dívat třeba dřívěji, abyste zjistil, v jakém je stavu, a musí se to nějak řešit?
1: Tak prakticky vždycky bývalo dobrým zvykem, že o varhany se staral nějaký varhanář. A protože toto řemeslo časem velice prořídlo a také otázka údržby taky stojí nějaký finanční náklady, ale v zásadě je neustálý servis a starání se o ty varhany. A to, co se mi už mnohokrát stalo, že jsem přijel do nějakého města, kde jsem měl koncert, přijel jsem a zjistil jsem, že na ty varhany v tom kostele mají některé chyby, které musím opravit. Tak se mi stalo, že třeba z 2 dny před koncertem jsem se šťoural ve varhanách a opravoval. Bylo to ještě i třeba za dobách, když v Karlových Varech v Pupu jsou varhany. Že? A než byly postaveny ty nové varhany, nebo rekonstruované varhany, koncertní síni, tak jsem předtím několik dnů tam reguloval a spravoval, protože tam zatékalo a některé části těch varhan byly zvrhlé a nefungovaly. Takže jsem si před koncertem v Karlových Varech v Pupu musel nejdřív sám upravit varhany. A nebo přijde a je to velmi rozladěné, tak na AMU, když jsem se učil, tak jsem byl pomvět a staral jsem se o varhany, že jsem ladil ty hlavně takzvané jazyky, což jsou teda třeba jako trompety nebo šalmaje, hoboje, klarinet a tyhle takzvané rejstříky. Takže jsem si mnohdy sám i přeladil před koncertem některé píštěly, ale to už je takové...
0: Sám si vařím, sám si peru, to je, že jo, prostě... Pojďme teď k další skladbě. Máme tu Jiřího Temla, kterého jste taky zmiňoval, takže je to jedna z premiér pro vás a je tu biblický příběh Abraham.

0: Tak to byl Abraham, biblický příběh, premiéra v rámci koncertních cyklů v synagoze v Jeruzalémské od Jiřího Temla. Na varhany hrál můj dnešní host, varhaník, organolog a muzikoterapeut Václav Peter. Pane Petere, co to znamená, když varhany chrání památkáři? Přináší to výhody a nevýhody a co pro vás jako pro pravidelného uživatele to znamená?
1: Abych řekl pravdu, ono totiž čím ten nástroj má historickou vyšší cenu, tím větší náročnost a kontroly jsou při jejich opravách nebo rekonstrukci a dále. Takže na takové varhany, které jsou zapsány v památkové péči, tak mohou to opravat pouze varhanáři s licencí, které mají. Takže nejpřísnější licence jsou samozřejmě ty nejstarší nástroje, to by renesance a baroka. Pak samozřejmě musí být i licence na ty novější nástroje systému pneumatických, elektrických a tak dále. Takže je zapotřebí věnovat tomu zvýšenou péči a samozřejmě v tom okamžiku, když je to historický nástroj, samozřejmě podléhá té kontrole i památkovému úřadu. Takže to znamená, ten problém spočívá v tom, že čím ten nástroj je starší, tak se musí používat k jejich opravám technologie, které se používaly při stavbě. Takže nemůžete tam dávat nějaké umělé lepidla a nějaké trubky z umělé hmoty a podobně. Musíte používat materiál, který tam přesně byl a to se vždycky sleduje a hlídá.
0: Na varhany je běžné, že se hraje často v zimě. Máte nějaký recept, jak si udržet ruce v teple, aby prsty běhaly?
1: No, tak když jsem ještě jako student byl právě na průmyslovce, tak jsem cvičíval na varhany v Modřanech. A právě v zimě to vždycky byl veliký problém, protože ruce křehly a tuhly. Ale tam to měli vymyšleno tak, že nad klaviaturou byly dvě velké lampy, které hřály. Takže měl jsem vždycky ruce v teple, ale kolena pod hracím stolem byly v tom stínu. Takže od té doby mám památku, že kdykoliv je taková zima a je v postele v zimě, tak kolena se přihlásí. Ale samozřejmě řeší se to vždycky nějakým tepelným čerpadlem, že, nebo takový, jako teplometem. Že, ale samozřejmě musí to být postaveno tak, aby to neohrozilo bezpečnostních důvodů. Něco nechytlo. Viděl jsem už několik nástrojů v klaviaturu, kdy v zimě si varhaníci přihřívali teplometem přímo nad klaviaturou, takže vrchní klávesy často byly mírně poškozeny, abych to tak řekl. Takže je fakt, že samozřejmě teplý nápoj, rukavice a tak dále a případně teda pomocné zařízení, které neohrozí ten nástroj.
0: Hrajete v nějakých speciálních botách?
1: To je právě, že kdykoliv člověk jde hrát, tak má vždycky, říkám si, noty, boty.
0: Ano.
1: To znamená nezapomenout noty a boty. A na hru na pedály jsou zapotřebí speciální boty. Je to něco podobného jako taneční mistr. Ty boty nesmí mít ten takzvaný ten rantl na těch botách. Musí mít měkkou podrážku, aby člověk měl cit i nachodil ze spodu a trošku vyšší podpatek, protože se hraje špičkou a pato. A když hrajete přes jednu klávesu, tak když nemáte podpatek, tak přichytíte prostřední tón. Takže i ta technika hry na pedál má své školy, existuje německá škola a francouzská škola, se hraje špičkou a patou. A jako máme prstoklad na hrání prstama na klávesi, tak existuje takzvaný nohoklad. Takže i v notách jsou tam značky jako špička, pata a tak dále. Takže i to je spojeno s určitým způsobem toho myšlení a pozornosti. Zvláště, já se vždycky směju, říkám, že Johann Sebastian Bach napsal své triové sonáty pro varhany pro své syny, aby se pořádně naučili hrát, protože hrajete každou rukou jiný hlas, jinou menolidy a nohy hrají taky, takže je to pocit, jako když hrají současně tři hráči. Tak je to veliký nárok potom teda na koordinaci jak s myšlenkovou, pocitovou a fyzickou, že? Takže triové sonáty Bachovy obvykle bývají vylučovací skladbou v prvním kole na varhanních soutěžích.
0: Jasně. Ale já myslím, že to je také vlastně skvělá metoda, jak se udržet fit a jak duševně, tak fyzicky zdrav. Vy jste toho dokladem.
1: Je to opravdu skutečně cvičení.
0: Ano, to je pravda. Pane Petere, já vám moc děkuji, že jste dnes přišel, že jste sebou vzal starou dámu. Bylo to krásné povídání. Držím vám palce, aby varhany nezlobili a aby se vám je podařilo udržovat a aby se je podařilo třeba i opravit, zlepšit, prostě ať se vám i jim daří. My se rozloučíme skladbou od Jana Křtitele, kuchaře. Je to Fantazie G-moll a na varhany nám bude opět hrát Václav Peter. Na Rádio Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu. Od mikrofonu se loučí Mirka Časarová a
1: Václav Peter. Naschledanou.

0: Na osobní notu. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Klasik Praha.
1: Klasik Praha.